Dnes bych vás pořadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořad se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toni Kšindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babi Léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí.

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaří a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60. to byl Miki Rivola se Zajdou a Jimem. 100. jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquot s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jamboree a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčko i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují.

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl vošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej Playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru za celý bar to tak, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

let uteklo od těch zlatých dob. A já díky svým názorům teď těžko scháním job. Teď už jsem bez iluzí, znám víru, fízli, strach a ideály, čas do hajzlu splách. Jsem pořád tam, kde jsem byl a roky stále jdou. Nenahrávám desky, ani nemám v TV show. Když se mě někdo zeptá, co bych od života chtěl,

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně. A na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě shrnuto nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
2: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
1: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
2: to
1: řada
2: jsem
1: a jestli to budeš vědět.
2: No.
0: Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miroslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miroslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytíhlé.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirén.
4: A vyjížděj.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. Jo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
4: A, nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevydeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají, ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne, Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, že použili Marii.
0: Dostala si 30 korun, může někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat. Ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takové tlesky, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: nefunguje u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. všechno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, sobě, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky přejem. Taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo, zapisuju.
6: Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujem.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha. A touhu tu nabuzuje zase unikání. Toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15.
8: To si těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapení.

0: Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
1: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
2: Jasně,
1: protože
2: znali jsme
1: musela,
2: se, to víš, jo.
1: Musela uvádět i ty pořady některé.
2: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
1: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
2: Aha.
1: A posluchači, budeme mít soutěž.
2: Tak jo.
1: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděou Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady Petr.
1: Petr odkud?
3: Klatov.
1: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A češtinu a výtvarnou výchovu, za B matematiku a fyziku. Co myslíte?
3: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
1: Majko?
2: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
1: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla.
2: Ne. Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština, výtvarka.
1: Petře,
2: gratuluju.
1: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
3: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
1: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu těch 5 knížek, která to bude?
3: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
1: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
2: Mějte se hezky.
1: Děkujeme taky moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písničku a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic. Ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ti malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se měli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedním. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý. A má někde farmu, zrovna jsem nedávno v něm čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musím mít rád, když něco mě ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ježka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že neoši, asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekneš, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto.
1: Ale
2: Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla.
1: Jo. Iveta Semonová to slyšela taky o tom? Nebo zpívala
2: byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Takže...
2: To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Semonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak
2: tak
1: to funguje?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon pane zvukaři,
1: tak
2: já se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela z Moška, jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textu. Stovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátor pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasím za Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace. A výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe. Moc rád si dával s náma tam to čínský, vepřový, divný, uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. A v New Yorku velmi často hoří. To není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučej všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl jomo, a jo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal oma, a jo, moňo, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl a moňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ohoňo. No já jsem odpověděl, ohoňo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, ohoňo. No já jsem mu potom odpověděl a položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
4: tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty hlasatele.
4: No, potom ano, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady
4: ano,
2: u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, ABčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujeme.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Labus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda, já už jsem taky, já jedu až Přeloučce. Já, no do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže to zlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: No nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky říká, že státy, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady Ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak, já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihne, tak jsem si říkala, dobře, stihne a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmane, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle. A ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá na určitě podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hice. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, no jo, jak tam jeme, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky takový vždycky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no, co pak to čtete tohleto, co to máte za knížku tohleto, co pak to je tohle?
5: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje znak, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesně, co pak to jste pěkný o tohleto, co to ale máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že jo, každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet, a máte pravdu, já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo, a ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžu taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připravil, takhle víte, jak se na mě kouká neboštík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes,
5: ale... Prosím, paní,
4: no, prostě, co byste prosil, mě každý prosí,
5: já vás neposlouchám, paní.
4: No,
5: já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude.
4: Ale bude mě, to mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co to je za knížku, co to čtete pěknýho?
5: Agáta Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, abyste mi sdělovala, protože... No, to není možné,
4: to není možné.
5: Jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl za to, se převlíkla stará Morrisová, prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
5: no,
4: já jsem...
5: No tak teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak, no ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Humor ráda. úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat. Za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra. Navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okna...

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka, navrhuje to v interním dokumentu Ministerstvo zahraničí. Ostrava pokročila v přípravách dopravního muzea v bývalém Vítkovickém nádraží. Farnost v Jablunkově organizuje pouť na blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, knězů odsouzených komunisty. Dnes bude zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 000 na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentu rezortu ale plyne, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina jen 10 000. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě po dotazech Českému rozhlasu řekl, že dokument předělá.
2: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
0: Ostravský magistrát vybral ideový návrh světa dopravy. Jde o nové interaktivní dopravní muzeum. Vzniknout má v prostorách bývalého vlakového nádraží v Ostravě Vítkovicích. Návrh chce město zveřejnit zhruba za 2 týdny. Má sloužit jako podklad k architektonické soutěži, kterou město plánuje na září, říká předseda dozorčí rady Ostravského dopravního podniku z hnutí Ostravak Lukáš Semerák.
3: Ten návrh je velmi zajímavý, je velmi dynamický a splňuje, že opravdu bude atraktivní zejména pro tu mladší generaci. A se týče toho rozmístění exponátu, chceme využít maximální plochu, to znamená určitě tu výpravní budovu. Jsme limitováni některými požadavky památkářů, ale mě bere pozitivně a v rámci těch dostaveb tak budeme pracovat zejména s tím prostorem před tou výpravní budovou.
0: Věřící z Jablunkovska se připravují na blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, farářů, kteří byli v 50. letech komunisty odsouzeni k smrti. Na brněnské výstaviště zítra brzy ráno vyrazí jeden autobus s farníky a členy tamních řádů. Pro církev je to velká událost, říká sestra Magdalena z Jablunkovského alžbětinského konventu.
4: Je to takové moje osobní téma, jakože to hodně prožívám, třeba to, že to vědomí toho, že tady je spousta lidí, i spousta třeba mučedníků, o kterých se ani vlastně ještě neví. A tak mě to oslovuje jako takové fakt svědectví víry, no, jakože jako mám takový velký obdiv k jejich statečnosti a k tomu, že vlastně zůstali takhle Kristu věrní až do konce. Sport.
0: Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. Počasí. Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Večer pak ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů, dopoledne výjimečně až 23 a odpoledne pak ochlazování. Na horách dnes naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou je uzavřena. Silnice bude po včerejší nehodě zprovozněna až dnes ve 12 hodin. Dopravní komplikace můžete hlásit na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Opět začínáme, je pátek, 5. června, máme 4 minuty po páté. Slyšeli jste první zprávy z Ostravského studia Českého rozhlasu, což je znamená, že je tady další dobré ráno. O to se až do 9. budou starat Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme všem příjemný den.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava prožili hodně těžkou a turbulentní sezonu. Na jejím začátku hráli evropské poháry, na jejím konci se zachraňovali v táboře v baráži o první ligu. Za malou chvíli se k ní ještě jednou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vrátíme, krátce před půl šestou.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo. Ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je právě v těchto chvílích hodně oblačnosti. Co se týče teplot, ty jsou relativně vysoko, například v Třinci teď naměříte 15 stupňů Celsia, v Krnově je teplota o 1 stupeň níže. Předpověď na pátek říká, že na severní Moravě a ve Slezsku bude dnes oblačno, od západu pak během dne na většině území našeho kraje přehánky, výjimečně může přijít i bouřka, večer by pak srážky měly ustávat a mělo by se vyjasňovat. Teploty do 21 stupňů, na horách pak naměříte okolo 15.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapačina skip 5 hodin 22 minut. Během jednoho kalendářního roku propad o 12 příček a málem sestup do druhé ligy. To byla nedávno skončená sezóna fotbalové první ligy v podání Baníku Ostrava. Po pohárových zápasech na stadionech Legie Varšava nebo Austrie Vídeň sezonu baníkovci končili v baráži na hřišti druholigového Táborska. Nakonec úspěšné a 50 let po prvním mistrovském titulu tak uhájili první ligu.
1: Uleva to určitě je, samozřejmě všichni víme, že to byla hodně špatná sezóna a bohužel to vyšlo na takovou výroční, takže tady u nás vlastně se dá říct, že když jsou nějaké výroční sezony, že se nevždycky povedou, tak ale jsme rádi, že jsme se zachránili a teď se musíme nachystat na novou sezónu, připravit se, ať je ta sezóna určitě lepší než tady ta, o dost lepší.
2: Říkal pár dní po posledním zápase kapitán Michal Fridrich s výhledem na další sezónu. Podobná slova, především slovo úleva, volil i trenér Josef Dvorník. Celkově čtvrtý a poslední kouč Baníku v nepovedené sezóně.
3: Úleva to 100% je, no tak já

0: Potom jsme zase některé zápasy hráli ještě v černých, možná venkovní, takže člověk zkouší, co jde.
1: Nakonec se Baník zachránil v baráži proti Táborsku doma v modrých dresech po výhře 3-0 a v odvetě venku v bílých další výhrou 5-0, ale na Bazalech moc dobře ví, jak nepřipustit v budoucnu podobné trápení.
2: Ten kádr projde proměnou, samozřejmě to asi jsme čekali na ten štempel na ligu, jak když to tak řeknu, ten už teďka je, takže se bavíme o lize. A ten kádr určitě i tak projde proměnou a budeme se dívat samozřejmě na všechny parametry, které potom do těch zápasů potřebujeme dostat. Chtěl bych do toho dostat víc jako pracovitosti, řekl bych toho fyzického nasazení a to je pro mě zásadní, aby jsme mohli pokračovat dál v těch věcech taktických, technických a tak dále.
1: Doplnil trenér Josef Dvorník, odešel už útočník Almáši do Bohemians, čeká se také odchod záložníka Buchty, který potřebuje nový impuls. Příprava na novou sezónu začíná už v půlce června. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Asi 60 zaměstnanců úřady vlády bude dnes stávkovat. Protestní akci vyhlásili tamní odbory. Důvodem je chystaný převod agend lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odboráři se kvůli tomu obávají poškození agend. Právě dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Vláda na kroku ale dál trvá. V ulicích Karviné bude více pěších hlídek strážníků a vznikne pohotovostní hlídka městské policie. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem, uvedla to mluvčí magistrátu Monika Danková. Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 9,8% na 45 013 korun. Ve srovnání se stejným loňským obdobím přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 4 018 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl o 8%. Předběžné údaje zveřejnil Český statistický úřad. Historický vozový park ostravského dopravního podniku má dva nové přírůstky. Dopravní podnik dokončil renovaci historické tramvaje Tatra T3 ze 70. let a autobusu Škoda 706 RO z 50. let. Oba vozy sloužily v Ostravě. Lidé si je budou moci poprvé prohlédnout tuto sobotu v depu v Martinově na Ostravské muzejní noci. Čeští fotbalisté zvítězili v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou 3-1. První utkání na šampionátu je čeká za týden proti Jižní Koreji. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude hodně oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle se objeví i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová. Teď budeme poslouchat zpěvačku Alici Springs, kterou pak vystřídá Valdemar Matuška. Pak už vám prozradíme, kdo bude hostem toho dnešního dopoledního vysílání mezi 11. a 12. hodinou. Pěkné ráno.

Prestižní a profesní ocenění Hasič roku převzali ve španělském sále Pražského hradu plukovník Richard Franz a nadporučík Adam Fojtík. Oba příslušníci hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V kategorii zásah roku byli oceněni za svou práci během lesních požárů v Řecku. A právě oni dorazí k nám do rádia a budou hosty dnešního pátečního pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Povídat si s nimi mezi 11. a 12. hodinou bude Iva Piskalová.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology na lince Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuální situaci.
2: Tak máme většinou oblačno, teploty se pohybují vysoko mezi 15 až 11 stupni Celsia, vítr fouká pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo je úplně klidno, takže takové teplé ráno. A na horách tam je mezi 8 až 10 stupni Celsia a místy i pofukuje.
1: Jak se počasí v průběhu dne bude vyvíjet?
2: Tam už očekáváme změnu počasí, bude nás přecházet studená fronta, takže oblačnosti bude spíše jen přibývat až na zataženo. Od západu se během dne objeví na v podstatě celém území déšť nebo přehánky a ty srážky budou opět od západu v pozdějších odpoledních hodinách ubývat. Tam už pak hrozí jen ojedinělá přehánka, ale postupně i ty ustanou a bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Teploty ještě v dopoledních hodinách mohou výjimečně vystoupit i nad 20 stupňů a pohybovat se kolem 22, zejména na východě, kde ty srážky dorazí zřejmě až těsně po obědě. Jinde už budou mezi 17 až 20 a i na východě už se bude odpoledne ochlazovat. Na horách se budou teploty pohybovat ještě mezi 12 až 16 stupni Celsia a také během dne očekáváme spíše ochlazování. Zpočátku povane slabý jižní jihozápadní vítr, postupně se rozfouká mírný západní až severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne.
1: Probrali jsme tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a zítra?
2: V noci už bude málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, k ránu se místy vytvoří mlhy, teploty už budou o poznání nižší než dnes, mezi 10 až 6 stupni Celsia, výjimečně v údolích mohou klesnout až na 4 stupně Celsia a vítr povane už jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne čekáme většinou slunečno a úplně s malou možností srážek někde na horách, to znamená jasno, polojasno, ráno tedy ještě s mlhami a k večeru bude oblačnost přibývat, ale srážky, jak jsem říkala, maximálně na horách v podobě ojedinělé přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a hezký den.
2: Hezký den.

0: Pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je pátek, znamená to, že po 13. hodině opět otevřeme po týdnu naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Jaké téma dnes bude na stole?
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Míváte méně než 3 stolice týdně?
1: Míváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici, nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Míváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Evropská unie dnes bude jednat se zeměmi západního Balkánu o užší spolupráci a jejich možném členství. V Ostravě jihu radnice chystá stavbu nového domova pro seniory. Opavě dnes bude Slezská muzejní noc. Bude oblačno, na většině území déšť a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Západobalkánské země dnes na summitu s Evropskou unií v Černohorském letovisku Tivat budou jednat o užší spolupráci například ve vědeckých programech nebo výměnách studentů. Řešit se budou i jejich vyhlídky na členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Na rozšiřování unie se dá podle premiéra Babiše pracovat, i když se Evropa potýká s řadou dalších problémů, jako jsou drahé energie, klesající konkurenceschopnost nebo snaha o větší zapojení se do zastavení ruské války na Ukrajině.
4: Evropa bohužel není schopna řešit rychle, ale to nebrání tomu, aby Černá Hora mohla být potvrzena jako na vstup do Evropské unie.
3: Právě hostitelská země summitu má totiž už uzavřených 14 ze 33 vyjednávacích kapitol. Doufá, že se stane 28. zemí unie v roce 2028. Zatím ale nemá uzavřené zásadní kapitoly právní stát a základní svobody. Problémy s korupcí a justičním systémem jsou společné všem západobalkánským zemím. Z Tivatu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Nový domov pro víc než 30 seniorů plánuje postavit obvod Ostrava-Jih. Stavbu za víc než 500 000 korun radnice připravuje. Má na ní připravený pozemek v části Hrabůvka a stavit chce začít zhruba za 3 roky. Podle mluvčí Ostravy-Jihu Ilony Honusové lidé v obvodu stárnou a kapacity sociálních služeb nestačí.
5: Plánovaný areál budou tvořit 2 vzájemně propojené bezbariérové budovy. V jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčování službu pro 20 klientů. Ostrava Jih chce vytvořit prostředí co nejvíce podobné domovu s důrazem na pohodlí, bezpečí a snadnou orientaci.
2: Ještě do konce června mohou lidé odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo výbušniny na kteroukoliv policejní služebnu. Následně zbraň podrobí zkoumání a pokud v minulosti nesehrála roli v trestném činu, může ji odevzdavatel dokonce po doplnění povolení a zbrojního oprávnění dostat zpět. Zbraňová amnestie se koná už po 6. naposledy před 5 lety. Mimořádně dnes bude otevřené Slezské zemské muzeum, Opavská kulturní organizace a nebo tamní nemocnice. V 17 hodin začne další ročník Slezské muzejní noci.
6: Zdarma se zájemci dostanou například do Bezručova a nebo Hrabinského památníku, do Opavského kostela svatého Václava, Domu umění, historické muzejní budovy a otevřeno bude i unikátní muzeum patologie v nemocnici. Akce s doprovodným programem potrvají do 22 hodin. Martin Knedl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Večer pak ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů. Dopoledne výjimečně až na 23 a odpoledne pak se bude ochlazovat. Na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 6. Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí příjemný a pohodový den všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Jako bývá pravidlem, v tuto denní dobu i dnes budeme gratulovat, a to těm, jejichž jméno figuruje v kalendáři pod dnešním datem. Jsou tam napsána jména Dobroslav a Dobroslava, což jsou křestní jména, která mají slovanský původ a dají se vložit jako ti, kteří oslavují dobro. Tak milí oslavenci, hezký sváteční den přejeme společně s Petrem Mokem.

0: 6:12 posloucháte Český rozhlas Ostrava. Byl postaven v roce 1891 a dodnes je funkční. Mluvíme o ojedinělém vodním náhonu u řeky Moravice na Opavsku. 135 let stará památka láká turisty a je součástí Moravsko-Slezské technotrasy a my o tom budeme podrobněji mluvit krátce před 6:30. Teď se totiž bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židly. Cvik cvičíme v leže na zádech. Pokrčená kolena, lokty u těla drží židly nad hrudníkem. S výdechem zvedáme židly vzhůru a zároveň odlepujeme hlavu a trup od podlahy až po lopatky. S nádechem přitahujeme zpět na hruď a trup k zemi. Celý cvik opakujeme 15krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Pokud se chystáte za svými povinnostmi, tak si přibalte deštník, může se totiž dnes hodit. Jak to aktuálně v regionu vypadá, tak máme většinou oblačno. Co se teplot týče, tak ty jsou různé. Na Jablunkovsku teď v Horní Lomné naměříte 11 stupňů Celsia, v Chuchelné na Opavsku je teplota 14,5 stupně. Prognóza na pátek říká, že na severní Moravě a ve Slezsku bude hodně oblačnosti. Od západu během dne máme čekat na většině území přehánky. Výjimečně může přijít i bouřka. Později odpoledne a večer by ty srážky měly ustávat a mělo by se vyjasnit. Teploty v nížinách od 17 do 21 stupňů, na horách pak na hřebenech naměříte okolo 15 stupňů Celsia.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Našimi pátečními hosty budou plukovník Richard Franc a nadporučík Adam Fojtík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Ve španělském sále Pražského hradu si oba převzali prestižní profesní ocenění Hasič roku. U té příležitosti je pozvala k rozhovoru Iva Piskalová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 135 let je nenápadné technické památce, kterou najdete v Žemrovicích na Opavsku, papíranskému vodnímu náhonu na skalnatém břehu řeky Moravice. Pro svou továrnu ho nechal postavit tehdejší podnikatel a vizionář Karl Weishun. Náhonem, který je dnes oblíbenou turistickou atrakcí, se od roku 1891 plavilo dřevo.
1: Klikatí se zleva doprava tady ručně vyražený ve skále, téměř 4 kilometry. Voda ale pořád teče i po 135 letech a u jednoho z mostů čtu na pamětní desce. Karl Weishun tady postavil v roce 1891 papírnu v Žimrovicích s ojedinělým náhonem pro dopravu dřeva.
2: Jako děcko jsme si tam chodili koupat, že celý život

0: papírem pomáhá třeba s čištěním papírové hmoty.
1: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí takového horského masivu nebo hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách.
0: A tak jako kdysi zajišťuje výrobu elektřiny, je to pamětnická vodní elektrárna.
1: To znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Je to asi takových 10, když se moc daří, 13% odběru elektrické energie ze sítě.
0: Doplňuje Stanislav Binar. 135-letý Weishunův náhon je součástí takzvané technotrasy, propojení pozoruhodných míst v Moravskoslezském kraji a je možné se objednat i na komentovanou prohlídku. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: O kapele Four Non Blondes vám řekneme, co je nového. U mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Další šanci na post místopředsedy sněmovny má dnes poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. Minulý týden ve volbě neuspěla. Před ní se o stejné křeslo několikrát pokusil předseda STAN Vít Rakušan. Urbanová je teď jedinou kandidátkou ve druhém kole volby. Zdůraznila, že dokáže horlivě bránit své hnutí jako politička a zároveň být nestranou místopředsedkyní. Ve Vendrini začala stavba nového obecního úřadu. Jednopatrová novostavba za 47 milionů korun bude bezbariérová. Lidé tam budou vyřizovat úřední záležitosti ve větším soukromí. Obec taky získá prostor pro obřadní síň, která zatím ve Vendrini chybí. Původní budovu úřadu využije tamní škola, uvedl nezávislý starosta Raimund Sikora. V Novém Jičíně chtějí proměnit zanedbaný prostor mezi základní školou Komenského a bytovými domy. Radnice nechala zpracovat studii, která navrhuje, jak z něj udělat místo pro odpočinek, sport i každodenní průchod. Podle mluvčí Marie Machkové by tam měly vzniknout chodníky, hlavičky, nové herní prvky i stání pro kola. Dva odborníci z VŠB Technické univerzity Ostrava se stanou součástí vědeckého panelu Evropské unie pro umělou inteligenci. Budou jedinými Čechy, kteří budou v tomto experimentním uskupení pro AI. Půjde o Ivana Zelinku a Janu Novakovou z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Višinského. Do šampionátu vstoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude hodně oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 počítejte se zdržením u sjezdu na Vrbice. Mezi 366. a 364. kilometrem ve směru na Prahu je provoz sveden do protisměru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kam se vypravíme po 9. v magazínu Křížem krajem, prozradím za pár minut. Krásné ráno přejeme.

0: Zpíval nám Dalibor Janda, my za 5 minut budeme telefonovat ostravským meteorologům, abychom se dozvěděli něco podrobnějšího o počasí, ale ještě předtím bych vás rád pozval k poslechu našeho dopoledního vysílání, kdy po 9. nabídneme magazín Křížem krajem a v něm dnes zamíříme do Paskova. Tam totiž začíná výstava kaktusů a jejich pichlavá krása zláká k návštěvě naši redaktorku Romanu Kubicovou. Z Paskova se nám přihlásí 10 minut po hodině 9. Tak buďte u toho. Teď skupina ABBA.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology na lince Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuální situaci.
2: Tak máme většinou oblačno, teploty se pohybují vysoko mezi 15 až 11 stupni Celsia, vítr fouká pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo je úplně klidno, takže takové teplé ráno. A na horách tam je mezi 8 až 10 stupni Celsia a místy i pofukuje.
1: Jak se počasí v průběhu dne bude vyvíjet?
2: Tam už očekáváme změnu počasí, bude nás přecházet studená fronta, takže oblačnosti bude spíše jen přibývat až na zataženo. Od západu se během dne objeví na v podstatě celém území déšť nebo přehánky a ty srážky budou opět od západu v pozdějších odpoledních hodinách ubývat. Tam už pak hrozí jen ojedinělá přehánka, ale postupně i ty ustanou a bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění. Teploty ještě v dopoledních hodinách mohou výjimečně vystoupit nad 20 stupňů a pohybovat se kolem 22, zejména na východě, kde ty srážky dorazí zřejmě až těsně po obědě. Jinde už budou mezi 17 až 20 a i na východě už se bude odpoledne ochlazovat. Na horách se budou teploty pohybovat ještě mezi 12 až 16 stupňů Celsia a také během dne očekáváme spíše ochlazování. Zpočátku povane slabý jižní jihozápadní vítr, postupně se rozfouká mírný západní až severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne.
1: Probrali jsme tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a zítra?
2: V noci už bude málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, k ránu se místy vytvoří mlhy, teploty už budou o poznání nižší než dnes, mezi 10 až 6 stupni Celsia, výjimečně v údolích mohou klesnout až na 4 stupně Celsia a vítr povane už jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne čekáme většinou slunečno a úplně s malou možností srážek někde na horách, to znamená jasno, polojasno, ráno tedy ještě s mlhami a k večeru bude oblačnost přibývat, ale srážky, jak jsem říkala, maximálně na horách v podobě ojedinělé přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný, severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a hezký den.
2: Hezký den.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zbýval nám Aleš Brechta, teď je 6 hodin 52 minut a Český rozhlas Ostrava vás pozve na pár zajímavých akcí. V Krnově vás zveme na přehlídku zájmových útvarů nazvanou Od srdce k srdci. Začíná se v 5 odpoledne na zahradě střediska volného času. A pokud jste příznivcem muziky jako třeba house nebo techno, tak se můžete stavit na zámku a v zahradě smyslu už ve 2 odpoledne tam začíná Field Vibe Festival. Opava láká na Slezskou muzejní noc. Navštívit můžete třeba obecní dům, kostel svatého Václava anebo dům umění. Program bude odstartován v 17 hodin. A ve Frýdku místku dnes máte možnost seznámit se s výkony a skladbami rumunských umělců. V Národním domě totiž zahraje rumunský orchestr v čele s klavíristou Danielem Ciobanu. Začíná se v 19 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agent. Krajská veterinární správa nalezla ohnisko pseudomoru drůbeže v Branticích na Bruntálsku. Městská část Moravská Ostrava a Přívoz pořádá den obvodu. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci, doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
2: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje. To je 30 let od toho roku 97.
0: S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Opatrní by teď měli být chovatelé drůbeže v Branticích na Bruntálsku. Krajská veterinární správa tam objevila ohnisko newcastleské choroby v místní části Radim. Veterináři nevyhlásili ochranné pásmo. V příštích 30 dnech by ale měli tamní chovatelé zůstat bdělí a pokusit se omezit kontakt jejich drůbeže s volně žijícími ptáky. Takzvaný pseudomor se projevuje zvýšenými úhyny, apatií, dýchacími potížemi, průjmy, poklesem snášky nebo nerovnými poruchami. Rožnov pod Radhoštěm plánuje výstavbu nové sportovní haly, o které se ve městě diskutuje už téměř 15 let. Vzniknout by měla v areálu vedle tenisové haly, kterou město nedávno odkoupilo od soukromého majitele. Rada města už zadala zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby. Nový objekt má podle nezávislého starosty Jana Kučery nabídnout kvalitní zázemí pro míčové sporty.
3: Dobudování prostorů nejenom zvýší množství kapacit, to znamená víc dětí bude moct sportovat, ale bude moct v městské hale být organizovaný sport na velké míčové sporty a zároveň budeme mít městskou halu, která bude mít kapacitu přes 200 diváků, takže bude možno pořádat i soutěžní utkání na vysoké úrovni.
0: Lokální hudebníci, divadla, spolky a kulturní i sportovní organizace se předvedou veřejnosti v centru Ostravy. Centrální obvod krajského města pořádá na Masarykově náměstí Den Moravské Ostravy a Přívozu. Akce je dvoudenní a pokračovat bude i v sobotu. Podle mluvčí obvodu Michály Tiché chtějí obyvatelům i návštěvníkům odinut ukázat, co všechno se dá dělat v centru Ostravy.
4: Nenabízíme hvězdy světového formátu, ale spíš lokální umělce, lokální instituce. To znamená, že návštěvníci mohou si zasportovat s místními sportovními kluby. Ve workshopech si mohou něco vyrobit. Zase jsou tam hlavně z našeho obvodu organizace, jako je třeba Středisko volného času.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a Slezsku hodně oblačnosti. Od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Večer pak ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů, dopoledne výjimečně až 22 a odpoledne ochlazování. Na horách naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Radvanicích je uzavřena ulice Na Hráskách. Probíhají tam stavební práce, uzavírka potrvá do konce září, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Vstupujeme do druhé části toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 5. června. U mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Soukup my oba přejeme krásný pátek. Co pro vás budeme mít v té nejbližší půl hodině? Z muziky Miraj, Jitka Zelenková nebo třeba skupina Smoky. A co se informací týče, tak krátce před 7:30 vyrazíme do Vendryně na Frýdecko-Místecku, ale ještě předtím už za pár minut tady budou dobré rady a nápady Artura Kubici v rubrice Dvakrát měř jednou řeš. Dnes se Artur zaměří na zajímavé červnové pranostiky. Už za chvíli.

0: Jitka Zelenková a Český rozhlas Ostrava, 7 hodin 11 minut. Úředníky ve Vendrini nahradí děti z tamní školy. Počet žáků se tam za posledních 20 let skoro strojnásobil a škole už zoufale chybí školní družina. Místo se najde právě na obecním úřadě, hned jak se úředníci přestěhují do nové budovy. Informací k tomuto tématu máme mnohem více, vše zhrneme do reportáže, kterou uslyšíte krátce před 7:30. Teď přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A vybral jsem dnes pro vás několik červnových pranostik, které vás na jedné straně mohou postrašit, no a na druhé straně také potěšit. Tedy, jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. Zajímavé. A nebo červnové večerní hřmění, ryb a raků na dělení. Tak raka už jsem u nás dlouho neviděl a tam, kde jsme s klukama v mládí na raky chodili, tam už nejsou. Ale také se říká, častoli se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. V červnu je čas na výsadbu pěnišníku a azalek, které do zimy dobře zakoření. U odkvetlých pěnišníků nezapomeňte vylomit odkvetlé květy. Jiřinám a chryzantémám zaštipněte hlavní vrchol, budou košatější. U trvalek a letniček odborníci doporučují odstraňovat odkvetlé květy, ty rostliny potom budou více kvést. No a v opačném případě dají svoji energii do tvorby semene a květů, bude po zbytek sezóny méně. Stračky po odkvětu seřízněte na výšku dlaně a pohnojte kompostem nebo jiným pomalu se uvolňujícím hnojivem, třeba peletkovým hnojem. Koncem léta většinou ještě jednou vykvetou. Stejný postup zvolte i u kopretin, chrb anebo lupiny. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Ráno máme v regionu Severní Moravy a Slezska slunečné, nicméně ten ráz počasí by se měl měnit. Pojďme se tady aktuálně podívat, jak to vypadá s teplotami. Srovnáme hory a nížiny, Hnaly se hoře v Beskydech, v tuto chvíli teplota 10 stupňů Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm ale teď naměříte 16 stupňů. Prognóza našich meteorologů hovoří o tom, že bychom se měli připravit na hodně oblačnosti a také na přehánky, které od západu během dne budou přicházet. Později odpoledne a k večeru pak srážky budou ustávat a bude se také vyjasňovat. Teploty v nížinách mezi 17 a 21 stupni, na horách, na hřebenech naměříte okolo 15.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Před půl osmou míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Frýdecko-Místecko. Ve Vendrini začala stavba nového obecního úřadu. Kromě většího komfortu pro občany a úředníky má vyřešit i jeden problém, chybějící školní družinu. Ta se přestěhuje právě do původní budovy úřadu, která je hned vedle školy.
1: Jo, takže v podstatě jenom třída, kde jsou trošku jiné stoly.
2: Tak v podstatě ano, s tím, že teda tady ještě vzadu, původně tady snad byl nějaký byt nebo něco. A my jsme z toho udělali ještě jedno malinké odděleníčko pro takový menší počet dětí, že ty děti prostě se mohou tady vměstnat.
3: Jak mi říká ředitelka školy Bohuslava Bura, před 20 lety měla škola 214 žáků, dnes je to 350. Místo jednoho oddělení družiny jsou dnes 4. Většina dětí tak tráví odpoledne přímo ve třídách. Pokud to počasí jen trochu dovolí, chodí ven.
2: Ale není každý den hezky, že? A pak tady musí sedět a není to příjemné. Tady vidíte, že jsou jenom dvě okna, že to je takové docela temné místo.
3: Ani obecní úřad na tom není s prostorami nejlépe. V poměrně stísněných chodbách mají problém vyhnout se dva lidé. O bezbariérovosti nemůže být řeč. A do přízemí se vejdou jen některé agendy.
4: Pokladno vyřídíte, stavební ano, místní hospodářství ano, ale zbytek už se nám do přízemí nevleze.
1: Takže za starostou do poschodí.
4: Tak, za starostou a na sekretariát a tak dále. Musíte jít na účtárnu, když potřebujete.
3: Popisuje nezávislý starosta Vendrině Raimund Sikora. Malá je i zasedací místnost, chybí obřadní síň. To změní právě nová budova, o které se už mluví asi 20 let.
5: Na začátku se mluvilo, že bude možná multifunkční dům, možná byty, možná kanceláře. Poté se uvažovalo o tom, že se tady přestěhuje pošta i nějaké zdravotnické středisko. Nakonec bude z toho de facto pouze obecní úřad.
3: Jednopatrová budova bude stát na 54 betonových pilotech.
5: Samozřejmě bude bezbariérová, bude moderní, komfortní.
3: Stavba

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující

0: si koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Mirai v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Co je nového, to uslyšíte z krátkých zpráv od Lucky Kociánové.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Lidé by měli dávat pozor třeba na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Ten můžou poznat tak, že v něm například není uvedený provozovatel ani jeho kontakty. Na internetu se objevují i falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Ochránci přírody doporučují vodákům, aby v období sucha nespouvali řeky. Kánoe můžou v některých místech rozrývat dno řek, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí loděnic, kudy denně proplují stovky lodí. Podle Václava Louky z Agentury ochrany přírody a krajiny by se vodáci měli chovat ohleduplně k přírodě a i když je v řekách málo vody, raději nesplouvat. Bohumín oplotí dalších 6 kontejnerových stanovišť na odpad ohrádkami. Do úprav v ulicích Osvoboditelů, Nerudova, Mírova a Ostravská investuje zhruba 300 tisíc korun. Z toho 70% uhradí dotace. Město loni vybudovalo ohrádky u 20 stanovišť. Havířovské koupaliště Jindřich se dnes otevírá. Letošní novinkou je vstup pro děti od 12 let bez dozoru dospělého. Správa sportovních a rekreačních zařízení se tak snaží nabídnout teenagerům bezpečné trávení volného času u vody. Uvedl to ředitel správy Nazim Afana. Unikátnímu vodnímu náhonu v Žimrovicích na Opavsku je letos 135 let. V roce 1891 ho nechal postavit pro svou papírnu tehdejší podnikatel Karl Weishun. Kanálem se plavilo dřevo a sloužil jako zdroj vody. Je oblíbenou turistickou atrakcí jako součást technotrasy, potvrdil jeden z průvodců Miroslav Šustek a dodnes funguje. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude hodně oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy se zdržíte v ulici Porážkova. Na místě se tvoří kolona aut a zdržení se odhaduje zhruba na 10 minut, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava prožili hodně těžkou a turbulentní sezonu. My o tom budeme podrobněji mluvit v našem vysílání za pár minut po nahrávkách Václava Neckáře a Františka Nedvěda. Pěkné páteční ráno vám přejeme.

0: Během jednoho kalendářního roku propad o 12 pozic a málem se stup do druhé ligy. To byla nedávno skončená sezona fotbalové první ligy v podání Baníku Ostrava. Po pohárových zápasech na stadionech Legie Varšava nebo Austrie Vídeň sezonu baníkovci končili v baráži na hřišti druholigového Táborska. Nakonec úspěšně a 50 let po prvním mistrovském titulu tak uhájili první ligu.
1: Úleva to určitě je, samozřejmě všichni víme, že to byla hodně špatná sezona a bohužel to vyšlo na takovou výroční, takže tady u nás vlastně se dá říct, že když jsou nějaké výroční sezony, že se ne vždycky povedou, tak ale jsme rádi, že jsme se zachránili a teď se musíme nachystat na novou sezonu, připravit se, ať je ta sezona určitě lepší než tady ta, o dost lepší.
2: Říkal pár dní po posledním zápase kapitán Michal Fridrich s výhledem na další sezónu. Podobná slova, především slovo úleva, volil i trenér Josef Dvorník, celkově čtvrtý a poslední kouč Baníku v nepovedené sezóně.
3: Úleva to 100% je, no tak já chci taky být ligový trenér. V podstatě všichni hráči chcou hrát ligu a já si myslím, že i tomu klubu to přísluší, aby tu první ligu hráli a potom si některé věci vyhodnotit, prostě, které fungovaly, které nefungovaly.
2: Baník Ostrava si v domácích zápasech v tmavě modrých retrodresech připomínal první mistrovský titul v historii v roce 1976. Jen jednou zkusili baníkovci v závěru sezóny zlomit sérii neúspěchů v bílých dresech, ale ani to tehdy nepomohlo.
1: Chtěli jsme změnit vlastně dresy, že třeba tu minulou sezónu, když jsme měli domácí bílé, tak se nám více dařilo, tak už člověk hledá vlastně ve všem, takže chtěli jsme něco změnit, vyzkoušeli jsme bílé, potom jsme zase některé zápasy hráli ještě v černých, možná venkovní, takže člověk zkouší, co jde.
2: Nakonec se Baník zachránil v baráži proti Táborsku doma v modrých dresech po výhře 3:0 a v odvetě venku v bílých další výhrou 5:0. Ale na bazalech moc dobře ví, jak nepřipustit v budoucnu podobné trápení.
3: Ten kádr projde proměnou. Samozřejmě to asi jsme čekali na ten štempel na ligu. Jak když to tak řeknu, ten už teďka je, takže se bavíme o lize. A ten kádr určitě i tak projde proměnou a budeme se dívat samozřejmě na všechny parametry, které potom do těch zápasů potřebujeme dostat. Chtěl bych do toho dostat víc jako pracovitosti, řekl bych toho fyzického nasazení a to je pro mě zásadní, aby jsme mohli pokračovat dál v těch věcech taktických, technických a tak dále.
2: Doplnil trenér Josef Dvorník, odešel už útočník Almáši do Bohemians, čeká se také odchod záložníka Buchty, který potřebuje nový impuls. Příprava na novou sezónu začíná už v půlce června. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Tomáš Ostrožlík teď bude hostem našeho vysílání. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Zaměříme se nejprve tedy na aktuální situaci.
2: Tak v regionu je spíše polojasné, oblačné počasí, slunce se objevuje a neprší. Teploty začínají stoupat, teď jsou většinou od 15 do 17-18 stupňů, na horách kolem 13 a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je. Teď ale k tomu důležitému, k předpovědi na celý den.
2: Přes Čechy postupuje k východu okluzní fronta a postupně zasáhne i naše území, nejdříve s většinou oblačností, takže během dopoledne se postupně zatáhne, odpoledne pak nebo kolem poledne se mohou vyskytnout přehánky nebo občasný déšť. Fronta pak půjde dále na východ, takže odpoledne, později odpoledne k večeru bude oblačnosti zase ubývat a mohou se zcela výjimečně vyskytnout přehánky. Teploty dnes nejvyšší do 20 stupňů, na horách do 16 a vítr ten bude postupně mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude noc na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: V noci na sobotu se postupně vyjasní, i díky tomu k ránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy. Teploty budou klesat na 10 až 6 stupňů, v horských údolích nebo na Bruntálsku, Rýmařovsku až ke 4 stupňům. Vítr slabý proměnlivý. Zítra jasno, polojasno. Na horách se může odpoledne vytvořit kupovitá oblačnost, to s možností slabé přehánky, ale ta pravděpodobnost je velmi malá. Večer pak bude od západu přibývat oblačnost dalšího frontálního systému, zatím ještě v sobotu beze srážek. Teploty nejvyšší zítra 20 až 24, na horách kolem 17 a vítr bude ráno večer slabý, během dne přechodně mírný, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak je 1010,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu je kolem 80%.
1: O počasí jsme mluvili s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Děkujeme za informace a přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Krátce před osmou jsou tady pozvánky s datem 5. června. Frenštát pod Radoštěm dnes láká na Den města a Den sociálních služeb. Program začíná už v 10 dopoledne na náměstí, kde se představí místní organizace, spolky i školy. Vše pak ve vrcholí o 8:30 večer koncertem nazvaným Podsta městu. V Českém Těšině dnes můžete zajít na besedu s novinářem Miroslavem Karasem. Od 5 odpoledne bude v Avionu vyprávět o svých zkušenostech se zahraniční žurnalistikou. A konečně loděnice Děhylov dnes pořádá tradiční letní koncert. Bude na něm vystupovat od 20 hodin skupina Mňága a Žďorb.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Většina zemí EU je pro omezení dočasné ochrany pro Ukrajince. Vendrině staví nový obecní úřad za 47 milionů korun. Farnost v Jablunkově organizuje pouť na blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, knězů odsouzených komunisty. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Většina států Evropské unie podporuje omezení takzvané dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle něj stejně jako Česko z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Dočasná ochrana umožňuje Ukrajincům žít a pracovat v zemích unie a současný systém skončí příští rok v březnu. Zástupci Evropské komise po jednání s ministry vnitra řekli, že do července připraví návrh dohodnutých změn. Ve Vendrině začala stavba nového obecního úřadu. Jednopatrová novostavba za 47 milionů korun bude bezbariérová. Lidé tam budou vyřizovat úřední záležitosti ve větším soukromí. Obec taky získá prostor pro obřadní síň, která zatím ve Vendrině chybí. Původní budovu úřadu využije tamní škola, popisuje nezávislý starosta Raimund Sikora.
2: Pokud vše dobře půjde, tak za rok a půl se budeme stěhovat ze současného obecního úřadu, z kterého máme v plánu udělat novou družinu pro děti České základní školy, kteří v současné době mají družinu v kmenových třídách a zároveň tam chceme přestěhovat novou knihovnu.
0: Věřící z Jablunkovska se připravují na blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, farářů, kteří byli v 50. letech komunisty odsouzeni k smrti. Na mrděnské výstaviště zítra brzy ráno vyrazí jeden autobus s farníky a členy tamních řádů. Pro církev je to velká událost, říká sestra Magdalena z Jablunkovského alžbětinského konventu.
3: Je to takové moje osobní téma, jakože to hodně prožívám, třeba to, že to vědomí toho, že tady je spousta lidí, i spousta třeba mučedníků, o kterých se ani vlastně ještě neví. A tak mě to oslovuje jako takové fakt svědectví víry, no, jako že jako mám takový velký obdiv k jejich statečnosti a k tomu, že vlastně zůstali takhle Kristu věrní až do konce. Sport.
0: Po vítězství nad Čínou a prohře s Polskem čeká české volejbalistky třetí zápas v Lize národů. V čínském Nankingu se utkají s Belgií. Česká reprezentantka Helena Grocer věří, že Češky utkání zvládnou, přestože soupeř měl den volna.
4: Hrozně bych si přála, aby se nikdo nebál a opravdu hrál odvážně. Doufám, že se nelekneme, dáme do toho všechno stejně tak jako tady ty dva dny. Bude to náš třetí zápas, což samozřejmě nehraje nám do karet. Belgičanky odpočívají, měli tam jeden zápas, takže určitě na nás budou mega ready.
0: Utkání českých volejbalistek proti Belgii začíná za hodinu.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Večer pak ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů, dopoledne výjimečně až 22, odpoledne pak ochlazování. Na horách dnes naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně jsou uzavřeny ulice Štefánikova a Boškova, probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 28. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přátelé, přemýšleli jste někdy o tom, kdo je největším živočichem na Zemi? Pokud byste to chtěli vědět, tak určitě neodcházejte od rádia, protože vše vysvětlí Martin Písařík v naší pravidelné rubrice Co v učebnicích nebylo. Nabídneme vám i po písničkách Leony Machálkové a Keta Stevense. Připomenu, že posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava dnes s datem 5. června. U mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Soukup. Hezký den všem.

0: Byl postaven v roce 1891 a dodnes je funkční. Mluvíme o ojedinělém vodním náhonu u řeky Moravice na Opavsku. 135 let stará památka láká turisty a je součástí Moravskoslezské technotrasy. My vás tam vezmeme krátce před 8:30. Teď totiž přichází na řadu pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměli velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na severu Moravy a ve Slezsku je v tuto chvíli většinou slunečno. Co se teplot týče, tak například v Havířově teď naměříte 17,5 stupně Celsia, na Bruntálsku, konkrétně na přehradě Slezská Harta, teploměr ukazuje 16 stupňů. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že dnes bychom se měli připravit na hodně oblačnosti a také na přehánky, které přijdou od západu a budou nás provázet až do večera, kdy bude oblačnosti ubývat a začne se i vyjasňovat a budou ustávat srážky. Teploty v průběhu dne maximálně 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Opavsko, to je další cíl v našem dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. 135 let je nenápadné technické památce, kterou najdete v Žemrovicích, papíranskému vodnímu náhonu na skalnatém břehu řeky Moravice. Pro svou továrnu ho nechal postavit tehdejší podnikatel a také vizionář Karl Weishun. Náhonem, který je dnes oblíbenou turistickou atrakcí, se od roku 1891 plavilo dřevo.
1: Vykatí se zleva doprava tady ručně vyražený ve skále téměř 4 kilometry. Voda ale pořád teče i po 135 letech a u jednoho z mostů čtu na pamětní desce. Karl Weishun tady postavil v roce 1891 papírnu v Žimrovicích s ojedinělým náhonem pro dopravu dřeva.
2: Jako děcko jsme si tam chodili koupat, že celý život jsem ho viděl v akci.
1: Stanislav Biller propojení s Weishunovým náhonem tak trochu zdědil.
2: Maminka dělala v papírně, můj děda dělal v papírně. Je neuvěřitelné, že tento kanál 3600 metrů byl vybudovaný za 9 měsíců.
1: Původně 3 ručně ražené tunely ve skále, 2 kamenné akvadukty ve svahu podél koryta řeky Moravice. Jedním z průvodců je tady Miroslav Šustek. Náhon je podle něj výjimečný už jenom tím, že pořád stojí a funguje. I když už dávno skončilo plavení dřeva do papíren, pomáhá třeba s čištěním papírové hmoty.
3: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí takového horského masivu nebo hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách.
1: A tak jako kdysi zajišťuje výrobu elektřiny. Je to pamětnická vodní elektrárna.
3: To znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Je to asi takových 10, když se moc daří, 13% odběru elektrické energie ze sítě.
1: Doplňuje Stanislav Binar. 135-letý Weishunův náhon je součástí takzvané technotrasy, propojení pozoruhodných míst v Moravskoslezském kraji a je možné se objednat i na komentovanou prohlídku. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Opatrní by teď měli být chovatelé drůbeže v Branticích na Bruntálsku. Krajská veterinární správa tam objevila ohnisko newcastleské choroby v místní části Radim. Veterináři nevyhlásili ochranné pásmo. V příštích 30 dnech by ale měli tamní chovatelé

0: dostat bydělí a pokusit se omezit kontakt jejich drůbeže s volně žijícími ptáky. Dnes stávkují odbory na úřadu vlády. Do protestní akce se zapojí asi 60 zaměstnanců. Ti protestují proti přesunu u agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Ta potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Ostravský magistrát vybral ideový návrh Světa dopravy. Jde o nové interaktivní dopravní muzeum. Vzniknout má v prostorách bývalého vlakového nádraží v Ostravě Vítkovicích. Návrh chce město zveřejnit zhruba za 2 týdny. Má sloužit jako podklad k architektonické soutěži, kterou město plánuje na září. První část rekonstrukce krnovského střediska volného času je hotová. Takzvaný Bauerův střelecký dům z počátku 20. století poničila povodeň v roce 2024. Novinkou je například obnova sloupového sálu. Město ho vrátilo do původní historické podoby, uvedla to ředitelka střediska volného času Krnov Veronika Kozlíková. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy. Skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude hodně oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Silnice u Karlovy Studánky mezi Hvězdou a Ovčárnou je uzavřena. Cesta bude po včerejší nehodě zprovozněna dnes ve 12 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Zprávy nabídla Lucka Kociánová, já už za pár minut pro vás budu mít pozvánku. Zítra se totiž koná Ostravská muzejní noc, no a my vám nabídneme takovou malou ochutnávku z programu. Teď skupina Lucie. Pěkné páteční ráno.

0: Ostravské instituce budou mít zítra dlouho otevřeno, bude Ostravská muzejní noc. Lidé mohou nahlédnout do útrob desítek organizací a prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory. My už jsme teď telefonicky ve spojení s koordinátorkou Ostravské muzejní noci Janou Malášek-Šrubařovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povězte nám prosím, co všechno letošní ročník Ostravské muzejní noci nabídne, co lidé budou moci vidět?
1: Do Ostravské muzejní noci se letos zapojilo 30 kulturních institucí, které se věnují vzdělávání i sociálně prospěšným aktivitám. Patří mezi ně muzea, galerie, technické památky, umělecká škola, televize, radnice, ale třeba i komunitní centrum pro nevidomé a slabozraké.
0: Jsou nějaké instituce, které se letos do akce zapojí vůbec poprvé a bude třeba ten letošní ročník festivalu v něčem jiný než ty předchozí?
1: Letos se poprvě zapojila expozice Stará by... a přidala se k nám až na poslední chvíli, takže je to takový festivalový bonus navíc. Chystají tam moc pěkný program pro děti s půdním skřítkem Emilem, který poschovával věci z expozice. Jinak si myslím, že letošní festival bude v podobných kolejích nebo tak, jak jsme zvyklí z minulosti.
0: Mm-hmm. Jaká je hlavní myšlenka té Ostravské muzejní noci?
1: Cílem festivalu je propagovat kulturní instituce ve městě a ukázat, že ostravská kulturní scéna je dobrodružná, živá a vlastně otevřená úplně všem bez rozdílu věku.
0: Tématem toho letošního ročníku je tajemství. Proč zrovna toto?
1: Trošku nás k tomu svedlo to datum 6.6.2026. Ty tři šestky jsou sami o sobě takové tajemné, takže o to jsme pak plynule přišli k tématu tajemství.
0: Tolik tedy je pozvání na Ostravskou muzejní noc, kterou pro nás měl, nebo které pro nás měla Jana Malášek-Šrubařová, koordinátorka celé akce. My vám děkujeme a přejeme spoustu spokojených návštěvníků. Mějte se pěkně.
1: Moc děkuji, naslyšenou.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní ráno je zatím příjemné a slunečné, nicméně deštník se v průběhu dne může hodit. Pojďme se na to podívat. Aktuálně teď teploty v regionu následující. V Ostravě naměříte 18 stupňů Celsia. Pokud se zaměříme o něco trochu západněji, tak na Bruntálsku v městě Albrechticích teď teplota 15 stupňů. Meteorologové od dnešku tvrdí, že bude den hodně oblačný. Počítejme také v průběhu dne s přeháňkami. Ty by pak měly později odpoledne ustávat a bude se také vyjasňovat. Teploty od 17 do 21 stupňů, výjimečně ještě dopoledne můžete naměřit i 23. Na horách pak teploty okolo 15 stupňů Celsia.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Hanou Zagorovou se loučíme přesně v 8 hodin a 50 minut. To dnešní dobré ráno s datem 5. června pomalu, ale jistě spěje ke svému konci. My stihneme samozřejmě ještě veselou minutu, kterou nás pravidelně v tomto čase zásobuje Artur Kubica. Z muziky zahrajeme ještě kapelu Concrete Blonde a také píseň V krajině Vojtěcha Šňupárka. Mimochodem, tento ostravský muzikant bude mít u nás v našem rozhlasovém studiu S1 koncert. Doporučoval bych poslouchat 23. června od 7:30 naše vysílání a pokud budete chtít, můžete si samozřejmě koupit vstupenku a přijít se za 99 symbolických korun podívat přímo sem k nám do našeho rozhlasového studia S1. Tolik tedy jedno koncertní pozvání. Teď už jen přání krásně stráveného pátku, pokud možno ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli bude za mikrofonem Vláďa Šmehlík. Teď se loučí Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. Už se vám někdy stalo, že jste s manželkou mysleli na to též? Tak tady je příklad. To si tak sedí dva pod mě v posteli, on a ona, těsně k sobě přitulení, a on zašeptá: nač myslíš, miláčku? A ona zašeptá: na to též, co ty, miláčku? A on radostně zavolá: to je skvělé, tak šupiky, šupiky, honem do kuchyně a přines dvě chlazená pivečka z ledničky. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Blíží se 9. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Začínáme za okamžik.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Ministerstva dnes podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání některých agent. Odboráři kvůli tomu budou stávkovat. S blížícím se mistrovství světa ve fotbale přibývá i podvodů. 30 institucí se zapojí do sobotní ostravské muzejní noci. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Odbory ve Strakově akademii dnes budou stávkovat proti přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva z úřadu vlády. To prosazuje jeho ředitelka Tinda Bárta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Například ministerstvo spravedlnosti bude nově spravovat oddělení týkající se spolupráce s občanskou společností, lidských práv a rovného zacházení a rovnost žen a mužů. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je vše připravené na dnešní formální převedení agendy.
3: Můj názor je, že to může fungovat lépe právě proto, že dnes ty zákony konkrétně píší úředníci z ministerstev, ale ti, co říkají, jak by ty zákony měly vypadat, sedí na úřadu vlády, tak bude daleko lepší, když budou sedět pospolu. Ti, co například se zabývají lidskými právy, budou mít kanceláře vedle v uvozovkách těch, kteří tedy tu legislativu připravují.
1: S tím ale nesouhlasí kromě odborů ani experti na dané oblasti. Tvrdí, že úřad vlády spravoval agendy, které spadají tematicky pod několik ministerstev a jejich práci v těchto oborech koordinoval. Například rezort práce a sociálních věcí má mít na starosti práva osob se zdravotním postižením. Ministerstvo zdravotnictví zase odbor proti drogové politiky a duševního zdraví. A pod rezort kultury půjde oddělení pro národnostní menšiny. Blížícím se mistrovství světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s oběťmi online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Bohumín oplotí dalších 6 kontejnerových stanovišť na odpad ohrádkami. Do úprav v ulicích Osvoboditelů Nerudova, Mírova a Ostravská investuje zhruba 300 tisíc korun. Z toho 70% uhradí dotace. Město loni vybudovalo ohrádky u 20 stanovišť, upřesnila mluvčí radnice Jana Kunčítková.
4: Oplocení kontejnerů se může zdát jako drobnost, ale mezi našimi obyvateli mělo pozitivní odezvu. Někteří se na nás obraceli s tím, že by toto řešení rádi viděli i v jejich ulici. Jde o typ projektu, který za relativně nízkou částku dokáže přinést viditelnou změnu a navíc má i praktický dopad.
1: Sobotní muzejní noc v Ostravě zavede návštěvníky do několika desítek převážně kulturních a vzdělávacích institucí. Zapojí se také dopravní podnik nebo Červený kříž. Letos je poprvé součástí programu také expozice Stará bělá historická, říká koordinátorka Ostravské muzejní noci Jana Malášek-Šrubařová.
5: Je to 30. instituce, kterou jsme letos do festivalu Ostravská muzejní noc zapojili. Nabízí program od 5:30 do 6:00 a budou tam děti moct objevovat tajemství předmětů. Bude tam řádit skřítek Emil a bude se tam taky řešit tajemství uloženého času.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti. Od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Večer pak ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů. Dopoledne výjimečně až 22 a odpoledne pak ochlazování. Na horách dnes naměříme okolo 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě je v ulici Místecká uzavřený jízdní pruh ve směru na Frýdek Místek. Počítejte tam s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsou 4,5 minuty po 9. hodině, tohle byla Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík a to znamená, že začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. I dnes, tedy v pátek 5. června, začneme magazínem Křížem krajem. Tentokrát naživo s Romanou Kubicovou. Podíváme se za malou chvíli do Paskova. Tam totiž před hodinou začala výstava kaktusů, takže dnešní magazín Křížem krajem bude tak trochu pichlavý a začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Anna K. a taky Barry Manilow, tak si to hezky užijte. Tohle je dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je tady páteční křížem krajem s datem 5. června. Někdo je má jen jako nenáročné pokojové rostliny a jiný jim propadl na celý život a věnuje jim až neskutečnou péči. Řeč je o kaktusech a sukulentech. Malou sondu do duše správného kaktusáře se teďka pokusí podniknout naše redaktorka Romana Kubicová. Ta se totiž vypravila do Paskova, kde před hodinou začala výstava kaktusů. Romano, dobré dopoledne přeju.
2: Dobré dopoledne. A možná posluchači už slyší, jak to tady krásně ševelí dětskými hlásky, protože před malou chviličkou přišli žáci místní základní školy a opravdu mají oči na vrh hlavy, dívají se, zkouší si taky šáhnout a hlavně obdivují ty kvetoucí rostliny a vidím, že si taky chcou odnést nějaký malý kaktus. A když jsme slíbili, že podnikneme malou sondu do duše kaktusáře, tak tady mám pana Jaromíra Chvástka. Pane Jaromíre, jak dlouho vy se věnujete kaktusům?
3: No, když se zamyslím, tak je to někdy od 14 let, to znamená nějakých 57 let. Takže nejdřív to byl skutečný koníček, dneska je to obrovský kůň spojený se vším, co k tomu patří, to znamená i cestování po místech, kde ty kaktusy rostou.
2: Ano, a to je právě aspekt, který se mi na té kaktusářské vášni velmi líbí, že vy jste vlastně opravdu světa znalí cestovatele, tak kam až vás ty kaktusy dovedly, do kterého koutu země?
3: No, tak asi jsem navštívil všechno, co je možné, to znamená od Spojených států, Mexika, na Jižní Americe, to bylo Chile, Bolívie, Peru, Argentína, no a z Afriky, Jihoafrická republika, Tanzanie, Etiopie a teďka v poslední době cestuju do Namibie.
2: Tak, teď mi spadla brada a všude obdivujete tady kaktusy a je dneska vůbec možné si třeba přivést nějaký kaktus z té volné přírody?
3: Absolutně ne. Dneska vlastně existuje úmluva mezinárodní CITES, která vlastně je pak rozpracována do místních zákonů a ty prostě prakticky nelze nic přivést oficiálně.
2: Takže všechny ty exponáty, které tady máte, už byly někde koupeny oficiálně nebo vypěstovány vámi ve skleníku, který máte v Chlebovicích, jak jste mi prozradil?
3: Většinou to je ze semínek, protože jinak to ani nejde. Takže člověk vysévá a než dosáhne té velikosti, kdy to zase zakvete a zase to dá semínka, tak to někdy trvá 5, 6, 8, 10 let.
2: Takže kaktusář musí být světaznalý, zcestovalý, musí být trpělivý. Jaký ještě musí být?
3: No, tak...
2: Správně nadšený.
3: Správně nadšený a musí mít k tomu podmínky, zázemí a jaksi toho partnera, který to snáší.
2: Takže vám se poštěstili všechny tyto aspekty, proto už jste u té vášně tak dlouho.
3: Ano, tak.
2: No výborně, pojďme ale lákat na tu výstavu. Prozradili jsme, že začala právě dnes. Dnes teda hlavně přijdou asi školní děti, ale vy tady vlastně budete až do neděle, je to tak?
3: Ano, máme vlastně dneska od 8. hodiny do 5. hodiny, zítra od 9. do 5. a v neděli do 13. od 9. A je to i jako součást tady v Paskově dětského dne, jo, takže je možno tady přijít kdykoliv, dostane návštěvník informace od nás, od dalších členů kroužku nebo klubu Frýdecko-Místeckého, takže všechny zveme.
2: To byla pozvánka od Jaromíra Chvástka, který se zabývá kaktusy, cestuje za nimi po celém světě. No a já se po písničce přihlásím ještě jednou a tentokrát si popovídám se sukulentářem. Jaký je v tom rozdíl, uslyšíte. Teď vracím slovo zpátky do studia.
1: To slibuje naše redaktorka Romana Kubicová, kterou zlákala výstava kaktusů a sukulentů v Paskově. Mimochodem, jak už jste slyšeli, tato výstava bude přístupná až do neděle, takže pořád máte dost času na plánovací její návštěvu.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V 9 hodin a 20 minut posloucháte magazín Křížem krajem na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. My se teď vrátíme zpátky do Paskova na výstavu kaktusů. Už před písničkou se nám z ní živě přihlásila naše redaktorka Romana Kubicová. Romano, co dále tě tam zaujalo?
2: No samozřejmě děti, třeťáci tady místní základní školy, kterých se teď ptám, jak se vám líbí výstava? Takže výstava je určitě skvělá a je taky prodejní. Tady už jsou 3 třeťáci, kteří si odnášejí pytlíček a v něm poklady. Co pak jsi skoupila?
3: 2 kaktusy.
2: A pěstuješ kaktusy doma?
3: Ne.
4: Ne.
2: A ty už nějaký máš?
3: Jo, mám 3.
2: A kvetly ti už někdy?
3: Jo.
2: Takže se o ně umíš starat?
3: Jo, umím.
2: A tady taky mladého muže vyspovídám. Tebe zajímají kaktusy? Líbí se ti?
5: Jako jo.
2: Jako jo,
5: docela.
2: A chtěl by si cestovat třeba do Jižní Ameriky, aby si viděl skutečně velký obří kaktus?
5: Tak mohl bych.
2: Tak ty už jsi viděl a kde?
5: V Turecku.
2: Takže vidíte to, mladá generace se o kaktusy zajímá, třeba taky celý život vydrží u něj jako vy. Mám tady totiž toho slíbeného sukulentáře Ivoše Žítka. Pane Žítku, jaký je rozdíl mezi kaktusářem a sukulentářem?
6: No, moc velký ne, protože dneska spousta kaktusářů dělají sukulenty a naopak. Já jsem od začátku do 87. roku byl ortodoxní kaktusář, prostě sukulenty pro mě nic neznamenaly. Pak mě uhranula flora Madagaskaru, konkrétně druh Pachypodium. Můj jsem se tam byl aspoň jednou podívat, byl jsem tam na 6 expedicích a vlastně hlavní gro mé sbírky jsou sukulenty z Madagaskaru. Navštívil jsem Somálsko, Etiopii, Oman, Namibii. To jsou všechno lokality, kde rostou zajímavé rostliny, které mě prostě učarovaly a mám jich asi 120 metrů čtverečních.
2: Tak to vidíte, další světa znalý muž, který tady v Paskově momentálně prezentuje na té výstavě víkendové své, jak to říct, výpěstky, chráněnce, rostliny.
6: Víceméně jsou to všechno výpěstky, i když z Madagaskaru vozíme oficiálně rostliny, kolega má jako jediný do Evropy povolení dovážet v současné době, zrovna tento týden v pondělí přišla zásilka opět. Jo, je to všechno legálně s papírama, žádné pašování si nemůžeme dovolit, protože zase mimo EU bez papíru se to nedá vyvést. A musíte mít potvrzení, jak jste to nabili. Jo, takže jsou to zbytečné komplikace, protože jako nepatříme mezi ty, co by to vozili po kontejnerách po tisíci, jak se to vozí do Číny, do Thajska, do Indonésie, kde prostě z Madagaskaru se to vozí ohromnýma kontejnerama po 10 000 rostlin i CITES-1, na to si tam nikdo nehraje.
2: No, já předpokládám, že vy té vášni jste věrný taky celý život. Dokáže vás ještě něco překvapit?
6: No, víceméně už ani ne. Jo, prostě ty zákony jsou také, jaké jsou, bohužel musíme je akceptovat, ať můžou být z našeho pohledu stupidní, protože je rozdíl, jestli někdo si vybere 20 semínek, vypěstuje z toho kytky, které pak dál množí, anebo jestli toho někdo nakope 1000 kytek a vyveze to někde do Asie.
2: Takže jak slyšíte, být správným kaktusářem a sukulentářem je také záležitost respektování zákonu a respektování přírody. Takže na jakou tu rostlinku vy byste teď naše posluchači úplně na závěr nejraději tady nalákal do Paskova?
6: No tak asi je tady velký výběr sukulentů i kaktusů. Jsou tu kvetoucí kaktusy i sukulenty. Je tady několik druhů pachypody, takzvané pouštní růže, to jsou Adenium obezum. Jo, ty jsou i vhodné do bytových podmínek na okna, vděčně kvetou a celkem jsou vitální. Samozřejmě je tu i pár raritek, které se tak jenom nevidí, ale těžko říct, no, každý si může si každý vybrat, je tu i slušný prodej a každý určitě něco uchvátí.
2: Tak jste to slyšeli od pana Iva Žítka. Přijít můžete teď.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už jste někdy jedli nebo připravovali černou čočku? Jarka Vykoupilová určitě ano a tvrdí, že černá čočka je zdravá a v kuchyni se s ní velmi snadno zachází. Tak uvidíme. Jarka Vykoupilová má totiž přesně jednu minutu na to, aby vás černou čočku naučila připravovat. Připravte si papír a tušky, babské rady, tady jsou hned po písničce.

jako laň lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Pražské rady.
1: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 9:43 a ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Krnově dnes děti navštěvující kroužky ve středisku volného času předvedou, co se za celý rok naučili. Pozvání na přehlídku nazvanou Od srdce k srdci vám přineseme z Krnova už za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Od srdce k srdci, tak to je název tradiční přehlídky, kdy děti a jejich pedagogové ze střediska volného času v Krnově předvedou výsledky své celoroční práce. Přehlídka začíná právě dnes odpoledne, a tak je tedy nejvyšší čas vás všechny pozvat společně s ředitelkou střediska volného času Veronikou Kozlíkovou. Dobré dopoledne do Krnova přeji.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
0: Po dlouhá léta bývalo místem této přehlídky Krnovské divadlo. Proč jste teďka už tedy druhým rokem na zahradě střediska?
1: Je to v podstatě taková nutnost, protože po ničivé povodní, která tady v Krnově byla v září roku 24, je divadlo stále nefunkční a teprve čeká na své opravy, takže my využíváme vlastně teda druhým rokem naši zahradu.
0: Ale na zahradě to je tež fajné, ne?
1: Na zahradě je to taky fajn, má to takový jako festivalový charakter a hodně rodičů i dětí si to chválí, takže je to taková, řekla bych, možná i příjemná změna.
0: Paní Kozlíková, řekněte nám teda, jaké kroužky se dneska na té zahradě střediska volného času dnes odpoledne předvedou?
1: Je jich opravdu mnoho, my nabízíme široké spektrum našich kroužků, těch zájmových útvarů, a když to řeknu, tak určitě teda nejvíce máme tanečních souborů, takže taneční soubor Flash, Calypso, Tsunami a další. Také se nám mimo jiné teda představí orientační běžci, máme tady delfinky, plavání, máme tady i dokonce i psi, kdybyste tady byli se mnou, tak slyšíte, jak už štěkají a těší se na své vystoupení. Budeme tady mít i živé koně, budeme tady mít jiu-jitsu, karate, floorball, inliney, prostě opravdu široké spektrum naší nabídky.
0: Tak mi teda prozraďte, vypadá to, že krnovské děti jsou velmi pohyblivé, hodně tanečních souborů, plavci a podobně. Který z těch kroužků nebo z těch zájmových činností se u těch dětí v Krnově těší největší oblibě?
1: Já bych si dovolila říci, že asi to tancování, protože už tady opravdu pracuji dlouhou řádku let a řekla bych, že o to je stále velký zájem. My tady máme různé taneční styly, hip-hop, modern dance, disco dance a i takové ty tradiční tance, řecké tance, a to bych řekla, že opravdu frčí nejvíce.
0: Tak jo, tak si to ještě jednou teda sesumírujeme, zopakujeme, kdy a kde přehlídka od srdce k srdci začíná.
1: Takže pro veřejnost začíná v 17 hodin tady na zahradě střediska volného času a my se budeme moc těšit na všechny, kteří přijdou podívat se na naše vystoupení.
0: A my vám přejeme, ať vám to dobře dopadne. Tak díky za dobré zprávy z Krnova.
1: A děkuji vám. Hezký den.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Čtvrtina českých ambasád a velvyslanectví nemá dostat vůbec žádné peníze na propagaci České republiky. A odbory z úřadu vlády na dnešek vyhlásili stávku. Zprávy tady budou za 2 minuty.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka, navrhuje to v interním dokumentu Ministerstvo zahraničí. Odbory z úřadu vlády na dnešek vyhlásily stávku kvůli přesunu agent ze Strakovy akademie. V Ostravě jihu radnice chystá stavbu nového domova pro seniory. Dnes bude oblačno, později s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, která získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 tisíce na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentů rezortu ale plyne, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina jen 10 tisíc. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na sobě po dotazech Českého rozhlasu řekl, že dokument předělá.
2: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
0: Odboráři z úřadu vlády dnes stávkují, protestují tím proti chystanému přesunu agendy závislostí, duševního zdraví nebo lidských práv ze Strakovy akademie na 4 ministerstva. Varují před možným poškozením agend. Vláda na přesunu od července ale dál trvá. Nový domov pro víc než 30 seniorů plánuje postavit obvod Ostrava-Jih. Stavbu za víc než 500 000 korun radnice připravuje. Má na ni připravený pozemek v části Hrabůvka a stavět chce začít zhruba za 3 roky. Podle mluvčí Ostravy-Jihu Ilony Honusové lidé v obvodu stárnou a kapacity sociálních služeb nestačí.
3: Plánovaný areál budou tvořit 2 vzájemně propojené bezbariérové budovy. V jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Ostrava-Jih chce vytvořit prostředí co nejvíce podobné domovu s důrazem na pohodlí, bezpečí a snadnou orientaci.
0: Havířovské koupaliště Jindřich se dnes otevírá. Letošní novinkou je vstup pro děti od 12 let bez dozoru dospělého. Správa sportovních a rekreačních zařízení se tak snaží nabídnout teenagerům bezpečné trávení volného času u vody, říká ředitel správy Nazim Afana.
4: Několik let po sobě se nám ozývali rodiče, jež mají tyto děti v tomto věku, anebo mají sourozence, jež ještě nejsou plnoletí a nemohou tedy doprovázet svého mladšího sourozence na to koupaliště. Je pro nás jako službou veřejnosti to, že snížíme ten věk pro vstup bez dozoru.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a Slezsku hodně oblačnosti. Od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Večer pak ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů, dopoledne výjimečně až 22 a odpoledne ochlazování. Na horách zítra naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku je uzavřena ulice Krovni. Probíhají tam stavební práce a uzavírka potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin a 4 minuty, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byla Lucie Kociánová a zprávy. Ty další vám nabídne zase v celou, tedy v 11 hodin. Je pátek, 5. června, a i pro dnešek a dnešní den mám pro vás připravenou jednu záludnou otázku moravskoslezského rozhlasového kvízu. A tak trochu bude moravskoslezská a tak trochu olomoucká. Tak co, jak moc vy se vyznáte třeba na Hanu? Nebo v Nízkém Jeseníku. Pak, když si myslíte, že ano, tak to zkuste. Telefonní číslo je 596 11 22 66. No a když budete šikovní, tak můžete dostat třeba krásnou plátěnku s logem Českého rozhlasu Ostrava, nebo taky propisku a placku, prostě rozhlasový balíček. No, Moravskoslezský rozhlasový kvíz začíná za chvíli. Ještě předtím Jana Gladecký a taky třeba Jiří Korn. Tak tedy hezké dobré dopoledne vám všem přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Broňka z Opavska.
1: A já vás zdravím, paní Broňko. Tak dobře, tak jdeme na otázku. Jste připravená?
2: Zkusím to, ano.
1: Dobře, tak poslouchejte, dnes je to trošku delší. Tak jdem na to. Hana. Etnograficky nížinný region sice leží v sousedním Olomouckém kraji, ale jedny z nejkrásnějších výhledů na Hanou nabízí nevelké návrší v jedné malé vesničce na Rýmařovsku v Moravskoslezském kraji. Toto návrší se jmenuje Křížový vrch a vede na něj unikátně zachovalá barokní křížová cesta. Ta je i s místním kostelem Panny Marie Sněžné národní kulturní památkou a významným poutním místem. Jak se jmenuje vesnička na dohled od Rešovských vodopádů a hradu Sovince, která tyto podmanivé výhledy na úrodnou Hanou nabízí? A ještě připomenu, nebo malá nápověda, tahle ta vesnička je součástí Tvrdkova. A máte na výběr, buď je to za A Ruda, za B Horní město, nebo za C Jiříkov?
2: Tak dělej za C. Zkuš.
1: Jiříkov je sice nedaleko, ale není to. Šanci dostane někdo jiný, tak děkujeme.
2: Děkuji, nasledanou.
1: Naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den, zdravím. Bořek Havířov.
1: Já vás taky, Bořku, zdravím. Tak slyšel jste otázku, nebo mám jí zopakovat?
3: Jo, slyšel, no. Tam byla ta Ruda a ještě druhý Nový město. A
1: Ruda, byla... Ruda, Horní město nebo Jiříkov?
3: No tak Cčko to není, tak já to taky nevím, tak já řeknu Rudu, no.
1: A i když jste to nevěděl, tak jste to správně trefil a rozhodně se tam zajeďte podívat, protože takovou nádheru to jste ještě neviděl. Nádherná křížová cesta, unikátní krásné barokní sousoší, lemované celým tím kopcem a výhledy, které vám vezmou dech. Taková je Ruda u Tvrdkova a vám blahopřeju.
3: Děkuji.
1: Zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu. Díky.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: 10 hodin 24 minut a ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Rumunský orchestr ve Frýdku, Místku, Slezská muzejní noc v Opavě a nebo Den města a Den sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm. Za malou chvíli tady budou rozhlasové pozvánky a kulturní tipy.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a dnes bude opravdu dobrý večer, hlavně v Opavě. Opava totiž dnes láká na Slezskou muzejní noc. Navštívit tam můžete třeba obecní dům, kostel svatého Václava, dům umění, historickou budovu Slezského zemského muzea a bude toho mnohem více. Celou muzejní noc můžete dnes v Opavě užívat od 17 do 22 hodin a bude to opravdu akce, která bude stát za to, konec konců, jako každý rok. Ve Frýdku Místku dnes potom máte možnost seznámit se s výkony a skladbami rumunských umělců. V Národním domě v Místku totiž zahraje rumunský orchestr v čele s klavíristou Danielem Ciobanu. Začátek koncertu v Národním domě v Místku je v 19 hodin. A pozveme i do Frenštátu pod Radhoštěm. Ve Frenštátu totiž je dnes Den města a Den sociálních služeb. Program začal už v 10 hodin dopoledne, tedy zhruba před půl hodinou na Frenštátském náměstí a představují se tam místní organizace, spolky i školy. Vše pak vyvrcholí o půl deváté večer koncertem nazvaným Podsta městu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: No a pokud to bylo málo, tak koukněte na náš rozhlasový web ostrava.rozhlas.cz, tam je totiž rubrika o tom, co dělat a jaké tipy najít. A rozepsány tam jsou tipy z celé severní Moravy a Slezska na celý následující víkend.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Věřící z Jablunkovska se připravují na cestu na blahořečení dvou kněží, Jana Buly a Václava Drboly, kteří byli na začátku 50. let komunisty odsouzení k smrti. Do Brna pojedou autobusem a je to pro ně velký svátek. Detaily reportáž přineseme za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 36 minut. Věřící z Jablunkovska se připravují na pouť blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, dvou venkovských farářů, které v 50. letech popravil komunistický režim a stali se tak oběťmi represí proti katolické církvi. Na brněnské výstaviště už zítra vyrazí desítky lidí z polsko-slovensko-českého pohraničí.
1: Je to takové moje osobní téma, jakože to hodně prožívám, třeba to, že to vědomí toho, že tady je spousta lidí, i spousta třeba mučedníků, o kterých se ani vlastně ještě neví, nebo ještě ty procesy vlastně nezačaly, a jsem moc ráda, že se vlastně tady toto podařilo v té brněnské diecezi, že už vlastně budou první dva, taková prvotina, vlastně první mučedníci blahořečení.
2: Sestra Magdalena je jednou ze tří jeptišek alžbětínského konventu v Jablunkově, které míří do Brna.
1: Sestra Kamila, sestra Jadviga a já, sestra Magdalena, jedeme na to blahořečení, protože to vnímáme jako takovou velkou událost i pro tu českou církev. A tak mě to oslovuje jako takové fakt svědectví víry, no, jakože jako mám takový velký obdiv k jejich statečnosti a k tomu, že vlastně zůstali takhle Kristu věrní až do konce.
2: Na organizaci pouti z Jablunkova se podílí i františkán otec Leopold, který pochází z Polska.
3: Já se moc těším na to, protože pro mě je to velmi důležitá událost. Mě zajímá příběh života těch mučedníků, Jana Buly a Václava Droboly. Oni byli kněží, tak jako jsem já. Mě zajímá také dějopis a já se dávám otázku, co bych udělal, kdybych byl na jejich místě.
2: Věřící z Jablunkovska mají pro cestu na brněnské výstaviště objednaný autobus. Kromě jeptišek a mnichů vyrazí na slavnost do Brna i farníci. Z Jablunkovska Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Našimi pátečními hosty budou plukovník Richard Franc a nadporučík Adam Fojtík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Ve španělském sále Pražského hradu si oba převzali prestižní profesní ocenění Hasič roku. U té příležitosti je pozvala k rozhovoru Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Bylo 10:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jarka Vykoupilová vám dneska v Babských Radách poradila, jak si poradit s černou čočkou, jak připravit tu populární čočku Beluga. A Artur Kubica tady má taky jednu docela zajímavou radu, respektive probere tentokrát červnové pranostiky. A možná vám, kteří právě řešíte, jaké počasí bude a jak se zachovat na svých zahradách, tak tyhle ty pranostiky by vám mohly pomoct. Už za malou chvíli tady bude seriál Dvakrát měř a jednou řeš.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. A vybral jsem dnes pro vás několik červnových pranostik, které vás na jedné straně mohou postrašit, no a na druhé straně také potěšit. Tedy, jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. Zajímavé. A nebo červnové večerní hřmění, ryb a raků na dělení. Tak raka už jsem u nás dlouho neviděl a tam, kde jsme s klukama v mládí na raky chodili, tam už nejsou. Ale také se říká, častoli se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. V červnu je čas na výsadbu pěnišníku a azalek, které do zimy dobře zakoření. U odkvetlých pěnišníků nezapomeňte vylomit odkvetlé květy. Jiřinám a chryzantémám zaštipněte hlavní vrchol, budou košatější. U trvalek a letniček odborníci doporučují odstraňovat odkvetlé květy, ty rostliny potom budou více kvést. No a v opačném případě dají svoji energii do tvorby semene a květů, bude po zbytek sezóny méně. Stračky po odkvětu seřízněte na výšku dlaně a pohnojte kompostem nebo jiným pomalu se uvolňujícím hnojivem, třeba peletkovým hnojem. Koncem léta většinou ještě jednou vykvetou. Stejný postup zvolte i u kopretin, chrb anebo lupiny. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstva podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání agent. Odboráři kvůli tomu stávkují. Rožnov pod Radhoštěm se dočká nové sportovní haly. Městská část Moravská Ostrava a Přívoz pořádá den obvodu. Dnes bude oblačno s deštěm a teploty maximálně 20 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ministerstva dnes podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání některých agent. Týká se to problematiky lidských práv, národnostních menšin nebo závislostí. O přesunu ze Strakovy akademie vláda rozhodla v květnu. Například právě protidrogová agenda se má od července přesunout na ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO to může boj se závislostmi v Česku posílit.
3: V řadě oblastí bohužel ta situace se nějak zásadně nelepší, pokud jde o počty závislých a dopady vlastně závislostí, tak se třeba v oblasti alkoholu nebo například kratomu v tuto chvíli ta situace spíše zhoršuje.
2: Odboráři z úřadu vlády dnes ale kvůli přesunu stávkují. Spolu s experty se totiž obávají možného poškození těchto odborů. Ještě do konce června mohou lidé odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo výbušniny na kteroukoliv policejní služebnu. Následně zbraň podrobí zkoumání a pokud v minulosti nesehrála roli v trestném činu, může ji odevzdavatel dokonce po doplnění povolení a zbrojního oprávnění dostat zpět. Zbraňová amnestie se koná už po šesté, naposledy před 5 lety. Rožnov pod Radhoštěm plánuje výstavbu nové sportovní haly, o které se ve městě diskutuje už téměř 15 let. Vzniknout by měla v areálu vedle tenisové haly, kterou město nedávno odkoupilo od soukromého majitele. Rada města už zadala zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby. Nový objekt má podle nezávislého starosty Jana Kučery nabídnout kvalitní zázemí pro míčové sporty.
4: Dobudování prostorů nejenom zvýší množství kapacit, to znamená víc dětí bude moct sportovat, ale bude moct v městské hale být organizovaný sport na velké míčové sporty a zároveň budeme mít městskou halu, která bude mít kapacitu přes 200 diváků, takže bude možno pořádat i soutěžní utkání na vysoké úrovni.
2: Lokální hudebníci, divadla, spolky a kulturní i sportovní organizace se předvedou veřejnosti v centru Ostravy. Centrální obvod krajského města pořádá na Masarykově náměstí Den Moravské Ostravy a Přívozu. Akce je dvoudenní a pokračovat bude i v sobotu. Podle mluvčí obvodu Michály Tiché chtějí obyvatelům i návštěvníkům odjinud ukázat, co všechno se dá dělat v centru Ostravy.
5: Nenabízíme hvězdy světového formátu, ale spíš lokální umělce, lokální instituce. To znamená, že návštěvníci mohou si zasportovat s místními sportovními kluby. Ve workshopech si mohou něco vyrobit. Zase jsou tam hlavně z našeho obvodu organizace, jako je třeba Středisko volného času.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme na severní Moravě a Slezsku hodně oblačnosti. Od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Večer pak ustávání srážek a vyjasňování. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů, dopoledne výjimečně až 22 a odpoledne pak ochlazování. Na horách dnes naměříme okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Vítkovicích dávejte pozor na Rudné, stala se tam nehoda ve směru na Havířov, můžete se tam i zdržet. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: S zprávami v 11 hodin se pro dnešek od mikrofonu Ostravského rozhlasu rozloučila Lucie Kociánová. Další zprávy v pravé poledne už pro vás bude mít Lenka Blažejová. Tahle ta páteční ale hodinka po 11. hodině tradičně patří pořadu host Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát s Ivou Piskalovou. Koho si Iva pozvala k mikrofonu, tak to vám prozradím za malou chvíli. Dáme si ale ještě předtím písničku. Samotní nejsme nic a Lenka Filipová. Tak tedy hezké dobré dopoledne vám na Moravu i do Slezska přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Prestižní profesní ocenění Hasič roku převzali ve španělském sále Pražského hradu také plukovník Richard Franz a nadporučík Adam Fojtík. Oba příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V kategorii zásah roku byli oceněni za svou práci během lesních požárů v Řecku. K poslechu pátečního pořadu host Českého rozhlasu Ostrava s těmito dvěma špičkovými hasiči zve Iva Piskalová. Začínáme za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké páteční dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a určitě vás za chvíli pozdraví také mý dva dnešní hosté, kteří přišli v takových krásných tričkách, na kterých je napsáno, ukažte chlapi,
2: čert.
1: Aha, tak to hned vysvětlí. Pan plukovník Richard France a pan nadporučík Adam Fojtík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Tak dobrý den. Co je to ten čert?
2: Dobrý den, je to akronym, je to zkrátka Czech Emergency Response Team, je to z angličtiny a v podstatě je to univerzální označení jakékoliv jednotky, kterou Česká republika vysílá do zahraničí v rámci mezinárodních záchranných operací.
1: Aha, takže kdokoliv z českých hasičů, profíků, jede někam do světa, tak jede s čertem na tričku?
3: Ano.
1: Jo. Tak já jenom, abyste měli posluchači ty hlasy identifikovali, to ano, řekl Adam. A jako Adam. A předtím to byl Richard.
2: Dobrý den.
1: No a já musím vysvětlit, proč jsem oba pány pozvala, protože oni si užili slávu na konci dubna ve španělském sále Pražského hradu. Tam jste měli slavnostní uniformy na sobě, že? Určitě. Když jste přebírali ten titul.
3: Bylo to tak, akorát
1: Adam.
3: Z důvodu kapacitních jsme nemohli se zúčastnit všichni, takže já jsem to sledoval zpovzdálí.
1: Aha.
3: A Richard si to užil teda v plné parádě.
1: No ale říkal jste, že to je i pro Adama, ne, Richarde?
2: Já jsem říkal, že to je pro všechny, kteří se té mise účastnili, což bylo celkem 44 českých hasičů.
1: A hned vysvětlíme tedy, za co jste získali ten titul hasič roku v takové profesní vaší anketě. Vy to prosím počeštěte, vysvětlete vlastně, co bylo vaší prací oceněno.
3: Rozumím. My jsme v loňském roce na přelomu července a srpna absolvovali ve dvou rotacích takzvaný prepositioning, což je nasazení jednotek ještě v době, kdy nedošlo k reálnému zásahu, aby ti hasiči byli připraveni na ten ostrý zásah v co možná nejkratší době. Takže v podstatě jsme tam byli v pohotovosti a následně, jak došlo k reálnému požáru,
1: ano,
3: lesnímu požáru, tak jsme byli nasazeni.
1: Takže vy jste taková jako předsunutá jednotka, to preposition, jako jede monitorovat, jede zjišťovat prostě, co, ale ještě není požár?
2: Je to tak? To celé vzniklo na základě vlastně zkušeností od roku 2021, kdy jsme měli první misi na Peloponésu, kdy jsme strávili vlastně 2 dny ve vozidlech. A nebyli jsme jediní. Ta doba 2 až 3 dnů, která je potřeba na transport personálu a těch hasičských cisteren z středu Evropy, z České republiky do Řecka, tak některým kolegům ze zahraničí trvala o den déle. A za 2 až 3 dny u lesního požáru ten vývoj může být velmi, velmi výrazný v tom negativním slova smyslu. Takže se hledalo řešení na úrovni Evropské unie. Evropská komise přišla vlastně s nápadem toho prepositioningu, kdy státy, které mají zájem, tak vysílají předem definované skupiny hasičů právě s tím vybavením, s tou technikou na lesní požáry, kteří jsou vysláni v předstihu.
1: Ano.
2: A tedy ta doba 2 až 3 dnů nutná pro transport odpadá.
1: Jo.
2: A Česká republika se v loňském roce toho programu prepositioningu účastnila poprvé.
1: Ano. Takže kolik? 20 chlapů asi? Nebo
3: 22 v jedné rotaci, celkem 44 hasičů.
1: Ano, rotaci, to znamená v jedné skupině, když to počistím.
2: Což třeba
3: my jsme se vystřídali.
1: Ano, jste prostě vyjeli po zemi.
3: Ano.
1: Všechno jelo po zemi.
3: Ano.
1: Ty 3 dny aspoň jste jeli.
3: Byla tam jedna přestávka na přespání.
1: No, jasně.
3: Takže 2 dny trvala ta cesta.
1: A s tím, že jste prostě byli připraveni a monitorovali jste a kolegům jste dávali zprávy o tom, jak to tam vypadá, jo? Se to pořád snažím představit, co bylo tou vaší náplní.
3: Vysvětlíme to, co možná nejjednodušeji. My jsme měli předpřipravené od řeckých hasičů prostory. Myslím, že to byla výcvikové centrum společně s hasičskou stanicí, kde jsme měli nachystané prostory pro naše ubytování.
1: Ano.
3: A až jak jsme dorazili do tohoto místa,
1: ano,
3: tak až poté jsme byli připraveni na ty ostré zásahy.
1: Jo, dobře. Tak dovysvětlíme to všechno, protože na to budeme mít ještě prostor. Jak pan plukovník Richard France, tak pan nadporučík Adam Fojtík vám určitě řeknou, jak to potom v Řecku, když už hořelo, vypadalo.

0: Dnes má ve studiu muže, kteří se mohou pyšnit titulem Hasič roku v anketě, získali v takové v kategorii tak zásah roku stříbrnou příčku, abych to přesně doplnila. Je to tak, pane plukovníku Franci a pane nadporučíku Fojtíku. Vy jste už popsali, že jste tam byli jako preposition, že jste tam vyjeli autem 14. července loni do toho Řecka.
1: Ano.
0: A připravovali jste se. Došlo k ostrému ve vaší skupině 14 denní k ostrému zásahu, že jste museli teda...
1: Ano, došlo. My jsme se... Absolvovali jsme dva ostré zásahy v takovém větším rozsahu, kdy jsme byli nasazeni na lesní požáry, protože o tom celém to je. A naštěstí se nám podařilo řeckým hasičům a kolegům i z ostatních států pomoci a ty požáry zvládnout.
0: Můžete nám to trochu přiblížit, jak to tak jako, vy jste už nastínil, že jste tam dostali nějaké ubytování, zajišťovali vám nějakou polní stravu asi jejich, nebo tu jste si museli...
1: Ne, strava byla zajištěna...
0: Od řecké strany, normálně prostě jakoby. Tak a najednou jako někdo hvízdnul a řekl, jde se do boje?
1: Je to úplně tak, jak říkáte, oni nás sami vyzvali k tomu, abychom vyjeli. Jo? Zjistili nutnost nasazení, potřebovali pomoci, tak řekli, perfektní, máme tady české hasiče, nasadíme je na tuto událost.
0: A jak to bylo daleko z toho místa, kde jste bydleli k tomu nejbližšímu požáru?
1: Ten náš požár, určitě to jinak než v České republice, byl vzdálen zhruba 350 km.
0: Cože?
1: Ten přesun opravdu trval několik hodin.
2: Já jsem to blíž.
0: Pan plukovník totiž, jenom abych dovysvětlila, nebyl s Adamem v tom 14-denním bloku. On ho vystřídal vlastně. Takže vy jste jeli 350 kilometrů do lesa, teda teď 22 lidí. To je kolik nákladáků?
1: Veškerou techniku, kterou jsme měli sebou, tak tu jsme brali.
0: A vy jste jako nevěděli, jak dlouho tam budete, ne? Nebo...
1: I s tím jsme museli počítat. Samozřejmě řečtí hasiči věděli o nás, že budeme nasazeni tak daleko a zajistili v průběhu toho zásahu stravování pro nás.
0: Dobře, tak tomu rozumím. Vodu?
1: Vodu pro hašení nebo napití?
0: No napití snad doufám, že vám jako dali dostatek, abyste měli, ale na to hašení jako...
1: Zrovna v tom našem případě, kdy jsme zasahovali, tak už tam byla připravena nákladák, kamion s cisternou a z toho jsme byli schopni se doplňovat. Nemohlo se stát to, že by nás nasadili v místech, kde bychom byli natolik ohroženi, že už bychom se od tam nedostali. Na tu bezpečnost se tam myslelo v prvém případě.
0: Protože tam hořel les, tam nešlo o obydlí, že?
1: Jde o les, ale samozřejmě ten požár ohrožuje i obydlí.
0: Byli tam blízko lidi, jakože?
1: V tom našem případě to byla nějaká motokrosová dráha, přes kterou se ten požár přehnal, ale musíme si to představit trošku jinak, než když vidíme požár tomu rodinného domu nebo v Beskydech. Jo. Tam hořel obrovská celá hora. To nebyl požár, že by dvě jednotky byly schopny ho obklíčit a uhasit. Tam šlo o úseky, ale obrovské úseky, kde byla nutná jak
0: letecká. Plamen? Nebo jenom?
1: Plamené hoření, samozřejmě.
0: Plamené hoření.
1: Hořely celé stromy.
0: Pan plukovník Franci usmívá, protože on tady to, co Adam popisuje, pro něj to byla premiéra, zažil vlastně, to bylo třetí Řecko vaše, ne?
2: To bylo a třetí mise v Řecku, ano.
0: 21, 23, a 25.
2: 25, ano.
0: A teda vy jste Adama vystřídal ve chvíli, kdy to pořád hořelo plamenem?
2: Ne, ty zásahy, které Adam popisuje, tak trvají zhruba, my jste byli 12 hodin nebo 16 hodin nasazení. Na přelomu měsíce, července, srpna, došlo k dotaci, kdy pomocí leteckého speciálu armády České republiky se těch mých 22 lidí, včetně mě, letecky přesunulo do Aten. Tam jsme se s kolegy potkali na letišti.
0: Plácli
2: jsme si a vlastně přebrali jsme si techniku v základně Nea Makry, která je kousek od Aten. A tam jsme potom působili až do 15.8. v operačním nasazení.
0: No, já to tak trošku zlehčuju jenom, ale ono to samozřejmě, to napětí a to všechno si tak jako dokážu představit, protože nesnesitelné horko a k tomu ještě teda hořící, ne lesíček, ale jak říkáte hory. No, je ještě o čem vyprávět s mými dnešními oceněnými hosty, profesionálními hasiči, plukovníkem Richardem Francem a nadporučíkem Adamem Fojtíkem. Takže vydržte za chvíli znovu.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nech moudla. Dva zkušení profesionální hasiči hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje jsou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Pan plukovník Richard France se teď trošku chytil za hlavu, no tak přiznejte se, kolik let už jste profíkem?
1: Já jsem profesionálním hasičem od roku 1996.
0: A jak to mám teď spočítat tak rychle?
1: No, to je jednoduché.
0: 30 let.
1: Ano.
0: Adame Fojtíku.
2: Já jsem nastupoval 1. července 2015, ale ještě předtím jsem necelé čtyři roky sloužil jako student, což už byla výjezdová činnost.
0: Student Vysoké školy báňské, katedry nějaké...
2: Fakulta bezpečnostního inženýrství.
0: Inženýrství a katedra...
2: Technika požární ochrany byl přímo ten obor.
0: Přímo, takže vy jste se jako přímo chystal na to, že se stanete členem nějaké specializované skupiny, která bude dělat takové věci, jako jezdit do Řecka, Makedonie a kam ještě jinam vlastně. Naši chlapi, když tak jedou hasit.
1: Kdekoliv, kde je potřeba. To není jenom modul na hašení lesních požárů. Máme modul na záchranu osob.
0: Přijďte modul. Jako,
1: modul jednotka.
0: Jednotka. Děkuji.
1: Laicky řečeno jednotka. Máme jednotku, která je předučená pro zásahy v případě zemětřesení, tak jako bylo v Turecku. Máme jednotku, která má vysokokapacitní čerpadla. V roce 2013 jsem byl s... jednotkou.
0: Děkuju.
1: S vysokokapacitními centrálami ve Slovinsku. Jestli si vě pamatujete, jak vlastně Slovinsko sevřela námraza. Mm-hmm. Došlo vlastně k masivnímu poškození té elektrické sítě a rozvodu, tak jsme tam byli více než 10 dnů. Mm-hmm. Jo, v podstatě vždycky závisí na tom, když stát je postižen nějakou mimořádnou událostí, která přesahuje ty kapacity, národní kapacity, tak může cestou Evropské komise v rámci mechanismu Evropské unie požádat o pomoc. Mm-hmm. V podstatě požádá, o co chce, a ty jednotlivé členské státy na to reagují. Umím, neumím, v jakém čase. Ať je to lidi, ať je to technika, ať to jsou speciální prostředky.
0: A my vždycky řekneme, jdem, my máme všecko, kluci ze Severní Moravy jsou připraveni okamžitě do hodiny vyjet.
1: Paní redaktorko, to nejsou kluci ze Severní Moravy. Ten odřad, ve kterém jsme v roce 2025 oba dva působili, byl mix několika HZS krajů, byli tam kolegové ze záchranného útvaru HZS ČRO tady. Zlučina, měli jsme tam kolegy ze střední a vyšší odborné školy, to nebylo jenom Moravskoslezský kraj.
0: No ale tak gro určitě ti nejšikovnější byli odsud, co? Adame? Ne, tak já vím, že tady prostě je strašně silná jednotka, jak už jste zmínil, hasiče v Hlučíně a máme tady prostě jedinou požární školu v republice vlastně, že jo, ve Frýdku Místku.
1: Ano, to jsou právě ti kolegové, kteří s námi byli, ale mají ještě vlastně část nebo určitá zařízení v Brně a ve sběru.
0: Ano, ale to jsou detašovaná pracoviště. Centrála je Frýdek Místek, prosím, pane plukovníku.
1: Ano, potvrzuji.
0: Adame, řekněte mi, když jste teda šel na Báňskou, tady na tento obor, tak prostě jste šel s tou vizí, že budete jezdit i na takové věci. Byla to tužba vaše?
2: No, v době, kdy my jsme studovali, tak... už úspěch byl stát se vůbec hasičem, protože těch zájemců o to povolání bylo daleko větší množství než v současné době. A mi se o něčem takovém tehdy ani nesnilo. Ale dostal jsem se na oddělení IZS, kde právě ty možnosti vznikají. A nějak se to prostě stalo, že se mi to povedlo a...
0: Takže tam je přísný výběr, já si totiž myslím do toho, jak bych to řekla, odřadu, jste řekli, ne? Jo?
2: Může být.
0: Může být podle vašemu a podle obyčejnému
1: jednotky.
0: Mhm. Tam do těch 22 lidí, kteří vyjeli do toho Řecka, je teda, to je prostě top hasič.
1: Je to výběrová záležitost.
0: Je to výběrová, čili fyzička,
2: ano.
0: Znalost čeho všeho.
2: Cizího jazyka určitě, alespoň základní, ale čím je ta znalost větší, tím je to jenom dobře. Protože ta...
0: Kalimera, kalispera.
2: Přesně tak. Jo. Spíše se

0: opravdu mluví v angličtině, ale
1: jasně.
0: Mít nějakého Řeka jako aha. překladatele, taky by to byl určitý přínos. A z těch hasičských vlastností, co ten člověk musí mít, v prvé řadě je nutný zájem. Protože musíte ukázat, že to chcete dělat a obětovat tomu jak svůj volný čas, tak i ten čas s rodinou. A prostě nejde úplně všechno zkombinovat dohromady. Člověk si musí vybrat.
1: No, to nejsou úplně jakože povzbudivá slova pro případné zájemce, kteří by se chtěli stát profesionálními hasiči, ale ne, je to tak prestižní. Pro mě to je prostě úplně, kdo je profi hasič, a tak to je pro mě úplně top. Tak milí posluchači, věřím, že s námi zůstanete i v těch dalších minutách, závěrečných minutách dnešního pořadu s panem plukovníkem Richardem Francem a panem nadporučíkem Adamem Fojtíkem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak stále si ještě s mými dnešními hosty Českého rozhlasu Ostrava, plukovníkem Richardem Francem a inženýrem Adamem Vojtíkem, teda nadporučíkem, pardon, ty hodnosti. Jenom kdybyste to vysvětlili, Richarde, než se stane člověk plukovníkem, tak to musí co všechno splnit?
1: U nás dnes u hasičského záchranného sboru je hodnost vázaná na funkci, to znamená na pozici v té hierarchii a ve struktuře sboru jako takového. To znamená, že abyste se stala plukovnicí, tak musíte být na místě, která tu plukovnickou hodnost má, což je střední, vyšší management.
0: A můžete teda říct, jakou máte tu pozici?
1: Já jsem vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a v roce 2015 jsem Adama vybíral ve výběrové komisi k sobě na oddělení.
0: Takže vy jste si jako studenta Adama si řekl, že jednou teda z něho bude hasič tělem i duší. Jste to poznal?
1: Potenciál tam byl vždycky vidět.
0: Fakt?
1: Jsem o tom přesvědčený.
0: A vy jste teda z rodiny Adame hasičů, že jste od dětska chodil tam na ty hasičské soutěže a tak?
2: To je mě paradoxní, že já nemám prakticky žádné hasičské předky. To, že babička dělala požární sport, občas mi to připomíná.
0: A to je málo?
2: No, je žádná profesionální hasičská pozice.
0: Dobře, ale dělala požární sport, babička. Ty jo.
2: Tímto i zdravím samozřejmě.
0: No samozřejmě, já taky.
2: Ale vyloženě hasič profesionální u nás v rodině nebyl. Takže...
0: A do toho kroužku ale malých hasičů taky ne. A babička vás tam nevedla?
2: Nebylo to.
0: No vidíte, ale nakonec z něho stal člen vlastně, já se nebojím říct, elitní jednotky hasičské. Protože když se vyjíždí na mise, za které jste byli teda oceněni na Pražském hradě, tak to je prostě elita České republiky.
1: To záleží na úhlu pohledu. Já si myslím, že tu práci,
0: jste skromný, já vím,
1: kterou člověk v zahraničí dělá, dělají naši kolegové tady u nás, akorát není tak medializovaná. A tam je, já ještě doplním Adama, při tom zahraničním nasazení je asi zásadní to, že působíte dlouhodobě mimo zónu komfortu. My jsme loni měli požár, který trval 28 hodin.
0: A v tom Řecku?
1: V tom Řecku, protože jsme působili v oblasti Aten a tam je charakteristické interface nebo rozhraní mezi přírodou a zástavbou. A nám se stávalo naprosto běžně, že vlastně při vyslání na ten přírodní požár byly zasaženy domy a vesnice a my jsme museli řešit nejenom ten samotný lesní požár, ale řešili jsme právě ta zasažená obydlí. A trvalo to dlouho, 28 hodin, kdy jediné odpočinutí bylo krátké zdřímnutí na vyhřátém chodníku v noci. To u nás není úplně standardem. Takže ti lidi, kteří jsou vysláni do světa, já bych to úplně jako elitní necharakterizoval, já bych to charakterizoval jako hasiče, profesionální hasiče z České republiky, kteří jsou schopni tu práci dělat i v nestandardních podmínkách několik tisíc kilometrů daleko od domova.
0: No to teda, já myslím, že na dovolenou k moři do Řecka asi co? Nebo jo? No? Tak se to nebojte říct, jestli jo.
1: No já určitě ne. Já určitě ne.
0: A co vy?
2: Já když to slíbím, tak tam pak budu muset hodinu vzít.
0: No ne, tak určitě to, jako ano, pan plukovník tam teda byl třikrát, takže vlastně tu zemi vnímá prostě očima těch požárů, ale pro vás je to lákavý typ dovolené jet takhle někam jako k moři?
2: Do prostuněné oblasti?
0: No.
2: Já jsem na to nikdy
0: nebyl, že?
2: Nebyl.
0: Já si myslím.
2: Na odpočinek na pláži to není úplně můj
0: tak jsem si to trošičku typla, že vlastně tím, jak jste, tak jako dá si, tak prozraďte nakonec, jak se nejlíp relaxuje takovým profesionálům, jako jste vy.
1: Myslíte v každodenním životě?
0: No třeba.
1: V každodenním životě já to kompenzuju všechno sportem. Jako rodinný život, sport, to je asi to hlavní, co mě drží.
0: Silový sport nějaký?
1: A crossfit. Crossfit je kombinace s gymnastiky, silových prvků, kardia. Aha. Posledních několik let.
0: Jo. Čili in, vevnitř, v tělocvičně se
1: Ivenku,
0: to dělá.
1: Ivenku.
0: I venku se to dá dělat. A co vy, Adame?
2: U mě je to také sport. Rád běhám, jezdím na kole i do fitka si rád zajdu, ale také je to hudba, protože jsem muzikant. A to je možná, ty kořeny mám spíš v hudbě, než v hasičině. A takže s kapelou. To je správně.
0: Takže sebou vozíte, když tak nějaký hudební nástroj, když vyjíždíte na misi. Ne, já moc děkuji, pánové. Já myslím, že jste přesvědčili naše posluchače, že to ocenění jste ve španělském sále převzali právem. Tak pane plukovníku Franci, kolik vám ještě chybí let, kdy můžete sloužit profesionálně? Tak se přiznejte, když jste 30 let profesionálem.
1: No já myslím, že můžu být do 65 let věku, takže hypoteticky ještě můžu 15 let sloužit.
0: Adam Vojtík má před sebou ještě mnoho let. To...
2: Ano, ale předpokládám, že taky do 65 let.
0: Vydržíte. Tak ještě jednou moc vám děkuji, milí posluchači. S mými dnešními hosty si povídala Iva Piskalová a děkuji, že jste přišli, chlapi.
2: Naschledanou.
3: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 11:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pondělním hostem Českého rozhlasu Ostrava bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i v televizi, ale loňský rok ho donutil zabrzdit. Musel zvládnout zdravotní komplikaci, která se jevila jako fatální pro herecké řemeslo. Dnes Jiří Sedláček stojí na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě. O svém znovuzrození otevřeně povypráví v hostu Českého rozhlasu Ostrava Kateřině Huberové v pondělí po 11. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je za 5:12, končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli do studia za mnou přijde i Lenka Blažejová a nabídne vám další zprávy, další rozhlasové zprávy. Dozvíte se například, že Karviná zavádí 3členou pohotovostní hlídku městské policie, nebo že na Hlučínsku budou soutěžit parašutisti, a to v přesnosti se skoků. Zprávy tady budou v pravé poledne, hned po nich hudební pošta.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karviná zavádí tříčlenou pohotovostní hlídku městské policie. Odboráři na úřadu vlády stávkují, vyzvali k přehodnocení přesunu agent. Parašutisti budou na Hlučínsku soutěžit v přesnosti se skoků. Sobotní počasí bude v Moravskoslezském kraji jasné nebo polojasné a teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Karvinská městská policie mění strukturu hlídek. V ulicích bude více pěších hlídek. Jednu z nich doprovodí i služební pes. A nově vznikne také dopravní hlídka zaměřená na parkování, průjezdnost, komunikací a dohled nad provozem. Potvrdil to ředitel městské policie Petr Kionka.
2: Tříčlenná posádka bude ve služebním vozidle reagovat především na oznámení přijata prostřednictvím tísňové linky 156 a poskytovat rychlou pomoc v situacích vyžadujících okamžitý zásah.
0: Odboráři i zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Řekli to během své dnešní stávky. Do ní se zapojilo zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný. Ochránci přírody doporučují vodákům, aby v období sucha nesplouvaly řeky. Kánoe může v některých místech poškodit dno řeky, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí Loděnic, kudy denně proplují stovky lodí. Podle Václava Luky z Agentury ochrany přírody a krajiny by se vodáci měli chovat ohleduplně k přírodě.
3: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých průtocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
0: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici anebo v některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky. Slezský aeroklub v Zábřehu na Hlučínsku pořádá 44. ročník mezinárodní soutěže v seskoku padákem. Akce nazvaná Slezské kopačky prověří parašutisty v přesnosti do skoku na terč z kilometrové výšky. Dnes začnou trénovat a síly pak změří v sobotu a v neděli. Potvrdila to za organizátory akce Hana Babišová.
4: Je o to velký zájem, protože v tuto chvíli mám přihlášených kolem 35-40 závodníků. Přijede dokonce jeden závodník z Dánska. Pravidelně k nám jezdí 2-3 družstva z Polské republiky závodníci a občas se objeví i někdo ze Slovenska.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, ráno místy mlhy, nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů Celsia. Zítra přes den sobotu jasno až polojasno, na horách ojediněle přehánky. K večeru bude oblačnosti v regionu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů a vítr bude slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuálně ze silnic v Moravskoslezském kraji, konkrétně na Rudné v Ostravě Vítkovicích ve směru na Havířov, je teď omezený provoz. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. Je tam kolona, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty popoledně, Lenka Blažejová a zprávy, tady bude znova ve 13 hodin a ta naše prokletá Rudná. Neuvěřitelné, nejvytíženější komunikace v Moravskoslezském kraji a pořád jsou s ní jen a jen nějaké traple. Nicméně nebudem si kazit náladu. Dnes má svátek Dobroslav a Dobroslava a takto dobro spolu oslavíme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu v Ostravě je pořád stejné. 596 11 22 66 a krásné poledne vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: by, jak žil bych rád.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A dnešní putování, rozhlasové putování napříč Severní Moravou a Slezskem za písničkama začneme na jižním okraji Ostravy. Míříme do ostravské části Nová Bělá. Tam nás čeká paní Táňa. Hezký dobrý den vám přeju.
3: Dobrý den, pane Vladimíre. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku mé kamarádce paní Jarce Panové z Poruby, která v neděli slaví své narozeniny. Milá Jaruš, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví. Ti přeje dcera Silva a syn Radek s rodinami a Táňa. Děkuji vám, mějte se hezky. A někdy zase naslyšenou.
2: Rádo se stalo a hezký den do Bělé a do Poruby už letí písnička.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Ostravské Nové Bělé a teď se vydáme do Beskyd. Míříme na Horní Bečvu. Tam nás čeká paní Jana. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Ostrava a taky všechny posluchače. Chtěli bychom nechat zahrát paní Světlaně Kratochvílové z Ostravy, která v těchto dnech slaví významné životní jubileum. Paní Světlánko, všecko nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, boží ochrany a ochranu paní Marie, to vám přeje paní Květa Krazová a Barabašovo. A děkuju.
0: A my přejeme
1: všechno dobré. Písničky a za nervy s námi.
0: Rádo se stalo, paní Jano, zase se mi brzy ozvěte. Mějte se krásně,
1: ano,
0: na Bečvách. Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak se nám v centru Ostravy krásně rozpršelo za rozhlasovými okny, provazy deště nebudeme, nicméně selhávat na mysli a pojedeme za další písničkou. Před chvilkou jsme byli v Horní Bečvě, teď se podíváme do Slezska. V univerzitním a lázeňském městě Karviné nás teď čeká Martina. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, zdravíme všechny posluchače. Rádi bychom dnes nechali zahrát písničku pro naši novou kolegyni, paní Radku, která včera oslavila své krásné 52. narozeniny a přejeme jí hlavně zdraví, štěstí, lásku, dobré lidi kolem sebe, ať jí baví život a ať je prostě spokojená v životě. Děkujeme moc.
1: Hezké přání a přejeme všecko dobré do Karviné. Mějte se fajn.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za další písničkou. Z jedné strany Ondřejník, z druhé strany Hůrky a mezi tím dědina s Beskydskými Vinicemi. Kdo nevěří, ať tam běží. V Palkovicích nás čeká Antonín. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den. Pane Vladimíre, já bych chtěl zahrát Radiu Ostrava hlavně. A teďka bych chtěl manželce, vlastně Novotné, Peťce Bočkovej, Lucce Žitkovej a všetkým do toho, jak se mají dobře. Pro radost v písničku.
3: Antonine, děkujeme. Děkuji. Uděláme si radost i v tomhle počasí. Antonín dobře. Z Palkovic a Český rozhlas. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkuji vám, naschválnou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Jedeme na další výlet za další písničkou. Píše se rok 1224 a český král Přemysl Otakár dal městu Opavě krásný dárek. A ten krásný dárek se jmenuje Moravská dědina Slavkov u Opavy. A tam nás teď čeká Anička. Paní Aničko, hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. Zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnešním hudebním dárkem bychom chtěli potěšit všechny senior centru ve Slavkově, kteří se narodili v měsíci červnu. A jsou to naše paní ředitelka, velice veselá, hodná a milá paní MGR Šenková Lucie, 43. Dále o pradlo nám pečuje usměvavá Kapitánová Markéta, 40. Z kuchyně se na nás usmívá Vavrlová Hanka, 53. A o zdravíčko nám pečuje Jasníková Daša, 56. A zbývá jedna klientka, paní Onderková Zdenka, 80 let. Všem jmenovaným do dalších let přejeme, co jiného přát než pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a hlavně sluníčko, ať vám smích přináší a špatné a smutné věci, ať vítr odnáší. Kéž by to tak šlo, to vám všem přejeme všichni ze senior centra Slavko. Vám vřele děkuji, přeji krásný den a nashledanou.
0: Tak to byl krásný pozdrav ze Slavkovského zámku od paní Aničky. My vám taky přejeme krásné dny a posíláme písničky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ze Slavkova u Opavy se teď vypravíme do Těšínského Slezska. Míříme do druhého největšího města našeho kraje. V Havířově nás čeká paní Milada. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Já vám přeji taky krásný dobrý den a všem posluchačům, i když deštivý. Tuto písničku si přeji pro sebe, pro potěšení. Před 55 roky jsem byla šťastná, protože jsem se vdávala a brala jsem si chlapa, kterého, jak se říká, jsem šíleně milovala. A protože jsme se poznali ve Františkových Lásních, kde jsme byli oba naléčeni po úraze, tak proto tahle písnička. A vám děkuju moc. Mějte se moc hezky a ať se vám daří.
1: Rádo se stalo, paní Milado, mějte se krásně. No a přejeme veselé vzpomínky na Františkovy Lásně.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme si pro písničku zajeli do Karviné, teda do Havířova. Teď pojedeme do Karviné. Teď nás tam totiž čeká paní Hilda. Hezký dobrý den.
1: Hezký dobrý den. A i posluchačům pěkný den přeji. A budu blahopřát. V těchto dnech slaví narozeniny důstojný pán Daniel Vícha Ostravy, farář z Ostravy. Přeji pře nejlepší, hodně zdraví a naše matička Přištavská až ho chrání. Tomu přeje Hilda a děkuji Českému rozhlasu za prostor.
0: Rádo se stalo, paní Hildo, mějte se krásně a pozdravujte v Karviné. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a míříme do Nového Jičína. V Novém Jičíně nás čeká paní Daniela. Dobrý den.
4: Dobrý den. Srdečně vás zdravím, pane Vladimíre, a všechny posluchače. Prvé řadě dovolte, abych vám opožděně popsala vašemu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí a pracovního úspěchu, protože jsem se nedovolala, tak jsem nemohla spíš. Pak jsem já 28. května oslavila 87 let, takže si přeju akorát zdravíčko. A ještě chci popsat hodně zdraví paní Elišce s Fulneku, s Argoškem a hodně úspěchu. No a to by bylo všechno.
3: A já vám, paní Danielo, moc děkuju. A taky vám přeju všechno dobré. Držte se, užívejte si ve zdraví. No a zase se mi brzo ozvěte, budu se na vás těšit.
4: Ano, děkuji vám moc.
3: Mějte se krásně. To byl pozdrav z Nového Jičína. A teď už Galička a veřovským muzikantům.

0: Posloucháte Hudební poštu, pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za 9. hudebním přáním dnešního vysílání se vypravíme do Fulneku. Čeká nás tam paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, jsem moc ráda, že se mi to podařilo. Tak já bych chtěla paní Danieli, jak říkala, že měla ty krásné narozeniny, popřát od srdce. Paní Danielo, i když se neznáme osobně, jenom po telefonu, tak bych vám chtěla popřát k těm krásným narozeninám. V prvé řadě zdraví, štěstí, boží požehnání, ochranu Panny Marie. Ať ještě dlouho jste tady mezi námi a dlouho se ještě slyšíme. A co nejvíc vám děkuji za podporu pro Argoška, protože si toho velice, velice cením a velice si vás vážím. A písnička je za odměnu i pro vás, pane Vladimíre, a pro celou ostravskou rozhlasovou rodinku, kterou vždycky jmenuju, a moc vám za to děkuji.
0: A my děkujeme za zavolání, Eliško. Mějte se krásně ve Fulneku, naslyšenou.

0: smutnou nudu.
1: Skončila páteční hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Další pořad, ve kterém si písničky budete moci vybírat sami, tady bude zítra v pravé poledne. Teďka za 4 minuty aktuální rozhlasové zprávy Českého rozhlasu Ostrava a protože je pátek, tak hned po nich vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pro dnešek se od mikrofonu Ostravského rozhlasu loučí Vladimír Šmehlík, budu se na vás těšit zase zítra a to už od brzkého rána. Tak tedy krásný den na Moravu i do Slezska.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Vendrině na Třinecku staví nový obecní úřad za 47 milionů korun. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i kyberpodvodů. Bohumín rozšiřuje stanoviště na kontejnery. Zítra bude skoro jasno nebo polojasno, teploty do 24 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ve Vendrini na Třinecku začala stavba nového obecního úřadu. Jednopatrová novostavba za 47 milionů korun bude bezbariérová. Lidé tam budou vyřizovat úřední záležitosti ve větším soukromí. Obec taky získá prostor pro obřadní síň, která zatím ve Vendrini chybí. Původní budovu úřadu využije tamní škola, popisuje nezávislý starosta Raimund Sikora.
2: Pokud vše dobře půjde, tak za rok a půl se budeme stěhovat ze současného obecního úřadu, z kterého máme v plánu udělat novou družinu pro děti České základní školy, kteří v současné době mají družinu v kmenových třídách a zároveň tam chceme přestěhovat novou knihovnu.
0: Při strážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova se dnes dopoledne lehce zranilo 8 lidí. Sanitky je převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Záchranáři tam vyslali několik sanitek a dva vrtulníky. Mezi stanicemi Prostějov, Hlavní nádraží a Kostelec na Hané byl kvůli nehodě zastavený provoz vlaků. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Okolnosti nehody vyšetřuje policie i drážní inspekce. Před fotbalovým mistrovstvím světa se objevují podvodné sázkové platformy anebo falešné vstupenky. Nyní upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje, popisuje analytik společnosti Ondřej Mokoš.
3: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
0: Objevují se také podvodné e-shopy, ten může člověk poznat tak, že v něm například není uvedený provozovatel ani jeho další kontakty. Bohumín oplotí dalších 6 kontejnerových stanovišť na odpad ohrádkami. Do úprav ulicích Osvoboditelů, Nerudová, Mírová a Ostravská investuje zhruba 300 tisíc korun. Z toho 70% uhradí dotace. Město loni vybudovalo ohrádky u 20 stanovišť. Upřesní to mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Oplocení kontejnerů se může zdát jako drobnost, ale mezi našimi obyvateli mělo pozitivní odezvu. Někteří se na nás obraceli s tím, že by toto řešení rádi viděli i v jejich ulici. Jde o typ projektu, který za relativně nízkou částku dokáže přinést viditelnou změnu a navíc má i praktický dopad.
1: Počasí.
0: Noci bude jasno, ráno místy mlhy, nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů Celsia. Zítra přes den jasno až polojasno, na horách přehánky. K večeru zítra bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Beskydská ve Frýdku Místku na kruhovém objezdu je nehoda osobního a nákladního auta. Je tam silnější provoz a dlouhá kolona, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
5: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
6: Jo? A zkusíme veselé.
5: Ano.
6: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
5: Takže tu si odběreme na začátku.
6: Tu legraci?
5: Ano.
6: Dobrá, pojďme.
5: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě. s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: lidská krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Iskér s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických, buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
1: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž tak jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička, zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, ideál. Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky. To slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to
2: varianta jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu a ještě velice musím tlačit, oči vygulují.

0: zaječice, vincentka a podobné. A vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
1: Mm-hmm. Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
0: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci, tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
1: Ještě dotaz jeden, telefonický.
2: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
0: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být, kapáneček, také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
1: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme
0: to i samozřejmě. Máme
2: další radu.
0: Ano, další posluchačku. Děkujeme. Dobrý den. Vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Střinecká.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu, v pořadu Veselé a zdravě, dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad, mám dia. Jako,
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: a
0: je?
2: Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, můžu. S těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli. Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem si jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli by paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilí.
1: No.
5: Posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: A tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů nebo pocit nekompletního vyprázdnění nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odborový předák Josef Středula podpořil dnešní stávku na úřadu vlády. Odvody živnostníků na sociální pojistné se snížily o 715 korun měsíčně. Dnes to podepsal prezident. 30 institucí se zapojí do sobotní ostravské muzejní noci. Zítra bude v regionu slunečno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Odboráři úřadu vlády znovu vyzývají k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie. Na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu odborů závislostí, lidských práv anebo národnostních menšin, které od 1. července mají nově spadat pod jednotlivá ministerstva. Obávají se totiž možného poškození agent. Jejich protest podpořil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
2: Já děkuju odborové organizace Straka za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Vám, že jste solidární, a vzkaz všem ostatním je konec takovýmto praktikám. Budeme tvrdě vyžadovat zákonné povinnosti, které jakýkoliv úřad v České republice má, nebo zaměstnavatel.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta včera řekla, že rozhodnutí kabinetu o přesunu je politické a definitivní. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal dnes prezident Petr Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů a výpadku z aktuálních příjmů státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a taky pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Sobotní muzejní noc v Ostravě zavede návštěvníky do několika desítek kulturních a vzdělávacích institucí. Zapojí se také dopravní podnik anebo Červený kříž. Letos je poprvé součástí programu také expozice Stará Bělá historická, říká koordinátorka Ostravské muzejní noci Jana Malášek-Šrubařová.
3: Je to 30. instituce, kterou jsme letos do festivalu Ostravská muzejní noc zapojili. Nabízí program od 5:30 do 6:00 a budou tam děti moct objevovat tajemství předmětů, bude tam řádit skřítek Emil a bude se tam taky řešit tajemství uloženého času. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík za půl hodiny zahájí semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky Antukového Grand Slamu v Paříži vyhovují.
4: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde. Počasí.
0: Noci bude v regionu jasno, ráno místy mlhy, nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů Celsia, v sobotu přes den jasno až polojasno, na horách přehánky, k večeru bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Vrablovecká mezi křižovatkami ulic Nad tratí a Nad vodárnou v obci Ludgeřovice na Hlučínsku je uzavřený most. Auta budou muset na objízdnou trasu až do listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné páteční odpoledne, po 14. hodině vám dělá společnost Český rozhlas Ostrava a jak jinak, aktuality, zajímavosti, pravidelné pořady i rubriky, to vše pro vás máme. Samozřejmě začneme aktualitami a také pozváním. Ostravské divadlo Komorní scéna Arena zítra odehraje premiéru inscenace Soudní den, máme pro vás pozvání. Pozveme vás i na velkou výstavu věnovanou sportovní historii města Rýmařov a vydáme se také do zoo. V druhé půlce hodiny z muziky Valdemar Matuška, v nabídce vidím i Marii Rotrovou nebo třeba kapelu Jelen. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám přeje už za všechny od mikrofonu také Iveta Dadamová.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Příjemné odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď už pro vás mám pozvání do divadla, protože Ostravské divadlo Komorní scéna Arena zítra odehraje poslední premiéru sezóny hru Soudný den od rakousko-uherského dramatika Edena von Horvátha. Jde tedy o poslední hru, kterou spisovatel dokončil před svou smrtí a také těsně před nástupem nacismu. Hlavním tématem je proto svědomí i lidská potřeba hledat viníky.
1: Tomáš Hudec v podání Vlastimila Burdy, přednosta stanice, který zaviní tragickou srážku vlaků, i když ne tak úplně sám.
2: On má proto své argumenty, které jsou, si myslím, jako tou hrou tak postavené, že jsou i pro diváka čitelné. A je to takové, přesně to nabízí to společenské zrcadélko.
3: Já jsem strávil 4 měsíce na samotce a tam jsem měl dost času popovídat si s vlastním svědomím. A závěr naší diskuse byl, že jsem nevinný.
1: Nastupuje taky neúprosná síla veřejného mínění,
2: které Tomáše Hudece protáhne velkým obloukem od hrdiny až k vyvrhelu.
4: Pane Hudec, znáte to o těch božích mlýnech?
5: Je to hlavně o té komunitě a když je někdo náš, tak ho hájíme za každou cenu, ale když je proti nám, tak už mezi nás nepatří, ať se děje, co se děje.
1: Říká Michal Rozbroj ve hře Řezník Ferdinand.
6: My jsme se týden neviděli, že? A s tebe už je hotová celebrita. Úplně korunní svědkyně senzačního procesu a ty tlusté titulky v novinách, že? Krásná. Pravdomluvná teda Hostinského, ano.
5: Jak jsem říkal, jak je to napsané na tu komunitu toho města, tak se tam objevují takové typy, které každý z nás potkává úplně v normálním životě na ulici a to tvoří tu komičnost a takovou tu blízkost, že se s tím člověk dokáže, nebo měl by se dokázat snad velmi rychle ztotožnit, nebo aspoň vidět ty situace.
4: Štíhlá téměř ještě dítě.
7: Jo, tak to vymyslíte, ano. No ale to není servírka, to je dcera hospodského. Ona se zasnoubila s takovým jedním řasníkem, ale to není odsud. Tak za ní každý týden dojíždí. Ano.
1: Eden von Horváth psal vždy upřímně a bez velkých příkras a vycházel z vídeňské lidové hry. Svou poslední hru napsal těsně před nástupem nacismu.
8: Není to jediná hra, ve které se Horváth nedotýká explicitně nacismu, ale dotýká se vlastně toho, jak se některým věcem postavit a nebo nepostavit. Máme tady mládí bez boha, máme tady století ryb, jako dvě jeho věci.
9: Prý viděla, jak ho Anna políbila. Prý viděla, že nedal znamení čas.
10: Na čele měl napsáno andělským písmem, že lže.
1: Horváth s ironickým humorem popisuje právě lidskou potřebu hledat viníky i mechanismus veřejného odsuzování. Ve hře má každý jasno, ale jaká je pravda, ve výsledku nikoho nezajímá, jak pokračuje režisér Martin Františák.
8: A v tom ta hra je ryzí, syrová a vlastně pronikavá. A v tom je dnešní, si myslím, že zase žijeme v době, kdy si snažíme některé věci zalhávat, nevidět o nich, jako nevidět je a neutečeme jim.
1: Dodává režisér a zároveň slibuje, že nemá ambice diváky vychovávat. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Vychází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelen v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme dále, kam se vydáme. Je to 8 dekád zpátky, co se začala psát historie Jiskry Rýmařov. Nejen fandové fotbalového klubu si mohou při této příležitosti navštívit aktuální výstavu, kterou sportovcům pomohlo uspořádat Městské muzeum Rýmařov a také město. S historikem Filipem Vrobelem natáčela i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Otázka zní takto, proč teď chodí do Rýmařovského muzea tolik sportovců nebo lidí, kteří jsou s tím sportem velmi úzce spjatí?
2: V letošním roce se slaví 80 let výročí založení sportovního klubu Jiskra Rýmařov.
1: Což jsou
2: převážně fotbalisté, ale do toho spolku se řadí rovněž například kuželkáři, lyžaři a tak dále. Mm-hmm. A my jako muzeum jsme ve spolupráci s Jiskrou Rýmařov a s městem Rýmařov uspořádali výstavu fotografií a také historických předmětů, které se nacházejí nyní vystavené v galerii Pranýř Rýmařovského muzea a rovněž na radnici v Rýmařově.
1: No, když si člověk prohlídne Facebook vašeho muzea, tak tam je plno návštěvníků, kteří takhle mají přilepené ty nosy k těm fotografiím, protože to je vlastně taková minulost nedávná. Oni tam asi poznávají plno známých, příbuzných, kteří buď byli členy, anebo nějakým způsobem jsou zpřízněni.
2: Ano, přesně tak. Ona totiž, ty fotografie, které zmiňujete, tak jsou přímo z prostor galerie Pranýř v muzeu. A tam jsou vystavené historické fotografie mužstev toho fotbalového klubu v průběhu desetiletí a mnoho těch návštěvníků, kteří na tu výstavu přicházejí, tak tam poznávají ty jednotlivé sportovce a takhle se vrací do těch svých mladých let.
1: Kromě fotek, co je k vidění tedy?
2: Mimo fotografie tak jsou vystaveny i kroniky Jiskry Rýmařov a rovněž je tam i řada pohárů, které to fotbalové družstvo získalo a mimo ty kroniky a poháry, tak můžou návštěvníci vidět také různé vlaječky, záložky do knihy a tak dále, které byly mimo jiné vyráběny textilkou Hedva tady v Rýmařově, takže to vše je k vidění.
1: Tak to hraje všechno pěkně dohromady, takhle se to hodí říci.
2: No a mimo ty předměty v Rýmařovském muzeu, tak návštěvníci na Rýmařovské radnici můžou sklédnout i současné fotografie družstev, fotografie z jednotlivých zápasů, různé momentky a tak dále.
1: Dokdy je výstava k vidění?
2: Výstava je k vidění do 28. června.
1: Historik Filip Vrobel z Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás máme samozřejmě pár tipů nejen na víkend a začneme dneškem. Právě dnes mají v Opavě Slezskou muzejní noc. Ovšem v sobotu se ta muzejní noc chystá i v Ostravě s tématem tajemství. To můžete objevovat v institucích zapojených právě do této akce. Více zjistíte na webu ostravskamuzejninoc.cz a zdaleka to není vše. V Bohumíně Vrbici ne dnes, ale i zítra závodí dračí lodě. V sobotu v Kravařích odstartuje pražská rally. V Bravanticích se pojedou klusácké závody a nechybí ani pozvání na festivaly bluegrassovy nebo folklorní s klasickou hudbou. Více informací ke všem akcím, nejen těm víkendovým, najdete na našem rozhlasovém webu ostrava-rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo, ta slaví zoologická zahrada Olomouc, ta patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na střední Moravě. Návštěvníky už 70 let láká na řadu unikátů, třeba 400 druhů zvířat. I proslulá je především chovem ročildových žiraf. Areál na Svatém kopečku se poprvé totiž otevřel 3. června 1956.
1: Na technickém dvoře teď stojíme s fotografem a marketingovým pracovníkem Milanem Kořínkem, který mapuje historii olomoucké zoo. Proč se zvolilo to místo na Svatém kopečku, když je to vlastně 10 kilometrů vzdálené od Olomouce?
2: Bylo vlastně v lese, ale dalším důvodem bylo i to, že chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na Svatém kopečku bylo za první republiky.
1: A teď střih do současnosti. S Milanem Kořínkem jsme si vyšlapali na jednu z rarit olomoucké zoo, na vyhlídkovou věž.
2: V roce 74 byla otevřená, vysoká je 28 metrů a v podstatě žádná zoologická podobnou vyhlídkovou věž nemá.
1: Kam až můžeme vidět?
2: V podstatě můžeme vidět Olomouc, vidíme samozřejmě baziliku na Svatém kopečku a když je jasno a pěkné počasí, tak je vidět i pradět.
1: Bohužel teď je takový trošku opar, tak máme smůlu. Dá se nějak porovnat olomoucká zoo s ostatními, popřípadě čím třeba přitahuje návštěvníky dnes?
2: Potřebujeme zde větší zoologické zahrady v naší republice, takže návštěvníky může přitáhnout prostě spoustou zajímavých zvířat, ať už jsou to třeba dva druhy mravenečníků, lenochodí, máme dvě obří voliéry a další zajímavá místa a zvířata.
1: S Janem Kirnerem jsme se dostali do Nitra obří voliéry. Má také svůj unikát, a to svůj tvar, protože hned takovou voliéru v jiných zoo nenajdeme. Oni totiž ti ptáci tady se můžou volně prolétávat do kolečka.
3: My ji říkáme bábovka. Ve většině voliér kvádrového typu ten pták musí dát zpátečku a letět zase zpátky. Tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů.
1: Podle toho, na kterém místě v tom svahu stojíme?
3: Ano, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tato voliéra unikátní.
1: Olomoucká zoologická zahrada bude mít brzy i největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. To bude součástí unikátní stavby ve tvaru loděnky mořského hlavonožce, od kterého získá i svůj název. Otevřít by se měla v roce 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Karvinská městská policie mění strukturu hlídek. Od kdy a proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti ty pro vás máme v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Celé dnešní odpoledne je připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Fair Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+ 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čepiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Městská policie v Karviné zavádí nové tříčlenné pohotovostní hlídky. V ostravském Trojhalí začne mezinárodní železniční veletrh. Vedení Lipové lázní plánuje obnovu sportovišť zasažených povodní. Zítra bude polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Karvinská městská policie mění strukturu hlídek. V ulicích bude více pěších hlídek. Jednu z nich doprovodí i služební pes. A nově vznikne také dopravní hlídka zaměřená na parkování a průjezdnost komunikací. Potvrdil ředitel městské policie Petr Kionka.
3: Tříčlenná posádka bude ve služebním vozidle reagovat především na oznámení přijata prostřednictvím tísňové linky 156 a poskytovat rychlou pomoc v situacích vyžadujících okamžitý zásah.
2: Na mezinárodním železničním veletrhu Rail Business Days v Ostravě se příští týden představí téměř 140 společností. Expozice bude ve dvou vnitřních halách i na venkovní ploše v areálu Trojhalí Karolina. Na přilehlém kolejišti firmy vystaví 17 kolejových vozidel, mezi nimi například bateriový vlak BEMU nové generace od českého výrobce Škoda Group. Uvedl to za organizátory Michal Syrovátka. Akci loni navštívilo přes 12 000 lidí. O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už v pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. Z ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
4: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
2: Premiér Babiš dříve řekl, že by prezident součástí delegace na summitu NATO být neměl. Prezident Pavel ale na své účasti v Turecku trvá a pokud by mu kabinet v účasti bránil, je připravený podat kompetenční žalobu. Už jen do konce června můžou obce podat žádost Národní sportovní agentuře o dotaci na obnovu sportovišť zasažených předloňskou povodní. Jednou z obcí, která rekonstrukci hřišť řeší, je i Lipová lázně na Jesenicku. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantručka teď připravují projekty.
5: Tréninkové hřiště u fotbalového hřiště, nebo my fotbalisti vlastně měli povrch, bude to celé obehnáné sítěmi a potom ještě řešíme další hřiště, to se říká u nás uselské. Teďka vlastně se připraví projekty, čekáme vlastně, až pan projektant nám dodá aspoň předběžné kalkulace a posléze to podá firma vlastně na Národní sportovní agenturu a budeme vyčkávat.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, ráno místy mlhy, nejnižší noční teploty od 10 do 6 stupňů. Zítra přes den jasno až polojasno. Na horách přehánky, k večeru bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 451 u obce Široká Niva v okrese Bruntál se srazila dvě osobní auta a provoz je tam omezený. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemný pátek vám všem, máme už 4 minuty po 15. hodině, společnost vám dělá stále Český rozhlas Ostrava a přidám i témata, kterým se budeme věnovat už za chvíli. Tak například bezpečný průvodce džunglí zločinu, na co se zaměříme tentokrát, sociální sítě, děti i mobilní telefony, do jakých problémů se mohou dostat, řekneme za chvíli. polovině hodiny si řekneme něco víc o aktuálních akcích, které mají za cíl ochranu a zachování tamní přírody. A před 16. hodinou nebude chybět další recept pochoutkového roku, který v roce 2021 skončil na druhém místě. Můžu ještě prozradit, že ho bude připravovat michelinský šéf kuchař Roman Paulus. Z muziky Leona Machálková i kapela Elán, to už za chvíli, v nabídce je i Michal Hrůza nebo třeba ABBA. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

0: Kapela Elán v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava nechybí. Pojďme ale k našemu pravidelnému seriálu. Bezpečný průvodce džunglí zločinu je tady. Téma: většina dětí má dnes chytrý telefon a tak se mohou spojit s kamarády, ale třeba i využívat sociální sítě. Je to dobře nebo špatně? Jaké nebezpečí jim může hrozit? Vítejte u poslechu dalšího dílu našeho rozhlasového seriálu. Bezpečný průvodce džunglí zločinu pro vás připravuje redaktor Artur Kubica.
1: Naším hostem je policejní preventistka Barbora Babjarová a společně probereme nebezpečí, která číhají na děti na internetu. Jednoznačně je na rodičích, co dětem dovolí a jak je do života na sociálních sítích uvedou. A ukazuje se, že úspěchem v této situaci je důvěra mezi rodiči a dětmi, protože na sociálních sítích se to predátory a podvodníky doslova hemží.
2: To, že si mezi sebou posílají zprávy, je v pořádku, pokud se mezi sebou znají. Ale pokud se to dítě seznámí s nějakým cizím člověkem, je dobré dávat si pozor, s kým vlastně na těch sociálních sítích komunikují.
3: A to se stává, že tam mám spoustu kamarádů, o kterých vůbec nevím, co jsou zač?
2: Stává se to, bývají to podvodníci, kteří využívají techniku cybergrooming na sociálních sítích. Je to navazování vztahu s tím dítětem za účelem zneužití. Nejprve navážou důvěru s tím dítětem, následně to dítě izolují a dále pak po dítěti vyžadují zaslání intimních fotografií nebo osobní schůzky. Tento celý proces může trvat několik týdnů až několik měsíců.
3: Já vždycky přemýšlím nad tím, proč bych někomu měl přes svůj mobil, přes internet posílat své intimní snímky. Já se stydím. Ty děti se nestydí? Nebo jak je ten člověk donutí, aby mu něco takového poslali?
2: Ty děti jsou důvěřivé, nerozeznají podvodnou nabídku, jsou impulzivní, klikají různě na různé odkazy, nerozeznají nebezpečí a to je ten důvod, proč jednoduše sdílejí ty osobní údaje.
3: Mám já jako rodič nějakou možnost, aby na to mohl dohlížet, protože to dítě může mít ten svůj mobil zablokovaný nebo může mít uzavřenou skupinu. Jsou možnosti?
2: Za prvé, rodič by měl budovat důvěru s tím dítětem, aby to dítě nemělo potřebu blokovat svoje profily. Měl by zejména mluvit o rizicích na internetu. Měli by se domluvit s dítětem, jak dlouho může být online na tom internetu. Dále by se měli domluvit určitě, co je vhodné sdílet na těch sociálních sítích, co není vhodné sdílet na sociálních sítích.
3: Důvěra je asi to hlavní, to znamená, že když se s dětmi soustavně hádám, poučuju je a oni nechtějí pochopit, že jim dávám to nejlepší, co jsem za svůj život prožil, tak ta důvěra tam asi nebude.
2: No tak samozřejmě, že nebude, to známe jako každý rodič.
3: Co vy doporučíte udělat se svým dítětem, aby ke mně získalo důvěru?
2: No důležité je se zajímat o to dítě, o to, co ho baví, podporovat ho. To dítě vlastně má v nás, v rodičích, příklad. Je třeba mu vysvětlit, že je něco správné a něco je špatné a ukázat mu, jakým způsobem má v té situaci reagovat, jak se má chovat.
3: Preventisté chodí do škol, kde tu problematiku vysvětlují. Mají o to děti zájem? Jak se jeví ve škole?
2: No, já si myslím, že děti o to mají velký zájem, zejména proto, že se ve velké míře pohybují na těch sociálních sítích. Vesměs těmto věcem rozumí. Akorát, že my musíme připomenout, co se může dít na těch sociálních sítích, že tam dochází k tomu cybergroomingu, to je vlastně navazování vztahu za účelem zneužití, dochází tam ke kyberšikaně, což je zase úmyslné opakované ubližování jednotlivcům nebo skupin osob na sociálních sítích, dochází k sextingu. To je zase sdílení fotografií intimního rázu, sdílení textu intimních na sociálních sítích bez souhlasu té druhé osoby. A je důležité vlastně těm dětem to vysvětlit, aby si dávali pozor.
3: Když už vy jim to vysvětlíte a já jsem dítě, které v takové situaci je, někdo mě vydírá, jak jim poradíte, jak mají zareagovat?
2: Takže určitě by měli přerušit konverzaci s tím pachatelem. Je dobré si zajistit důkazy, udělat si třeba screenshoty obrazovky A velmi důležité je svěřit se rodičům. Když bude mít dítě strach nebo nebude vědět, jakým způsobem by mělo postupovat, tak existuje linka bezpečí na telefonním čísle 116 111 a tam jim odborník poradí, jakým způsobem mají dále postupovat, na koho se mají obrátit.
3: 116 111, tak já mohu získat informace o tom, co mohu dělat, když mě někdo vydírá, když mě někdo pronásleduje, když mi někdo dělá ze života peklo.
2: Přesně tak, získáte informace a hlavně vám poradí ta osoba, jakým způsobem máte postupovat.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Naším pondělním hostem bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i televizi, ale vloni musel zvládnout vážnou zdravotní komplikaci. Dnes je na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě. O svém znovuzrození otevřeně povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My už teď ale míříme do Beskyd. Parta sekáčů tam totiž už tento víkend vyrazí, aby společně se postarali o louku na Ujmiskách. Louka je na oblíbené turistické terase po Medvědích tlapkách a její pokosení prospěje určitě mimo jiné tamním vzácným rostlinám. Akci organizuje spolek Beskyd Host a proto už v našem vysílání teď vítám předsedu tohoto spolku Víta Březinu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Pane Březino, povídejte.
1: No, zdravím vás Beskyd, i když to tak nevypadá, tady prší, ale snad nám počasí přát bude a do té neděle by snad mohlo nějaké seno uschnout.
0: Tak vám přeji, aby to všechno vyšlo, přesto pojďme se věnovat na malou chvíli celé té akci Kosení louky na Ujmiskách. Předchází ještě jedna akce, a to v obci Ostravice, u tamních peřejí. O co v sobotu jde, co tam plánujete?
1: Ano, my jsme se rozhodli po několika akcích, které už tady děláme každoročně, třeba na vrcholu Lise nebo na Gruni, že bychom se chtěli věnovat tentokrát peřejím na Ostravici, což je přírodní památka evropského významu.

0: Louky jsou vlastně jedno z dědictví, které my jsme tady zdědili po našich předcích, a je to vlastně i důvod, proč jsou Beskydy na nebo v seznamu chráněných krajinných oblastí, protože ty beskydské louky mají svá specifika. No a pokud se nekosí pravidelně, tak zarůstají a ztrácí se tam ta biodiverzita, která tam po generace našich předků patřila. Takže my třeba jsme zjistili, že ve chvíli, kdy jsme tu louku začali kosit, tak se tam znovu objevil vemeník dvoulistý, což je tady místní orchidej.
1: Jak to vypadá s dobrovolníky na víkend? Potřebujete ještě nějaké, kteří by vám pomohli, a pokud ano, mohou se ještě stále hlásit?
0: No, my dobrovolníků zatím, zdá se, máme dost, ale uvidíme, to se nikdy neví, protože spousta lidí řekne, že přijde a potom třeba nemají čas nebo jim do toho vejde něco jiného. Každopádně kdokoliv by přišel v neděli ráno v 7 hodin nebo po 7 hodině na ujmiska na Ostravici Grámu, tak tam se bude kosit, potom by se mělo hrabat a po obědě by snad měl následovat program, kdy by měla přijet zaspívat kači a pak i snad nějací dobrovolníci se přidají se svou muzikou.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava předseda spolku Beskyd host Vít Březina. Pane Březino, přeji, ať to všechno vyjde, ať přeje počasí, prší teď nejen v Beskydech, ale i v Ostravě, tak třeba se to přežene. Počasí vám bude přát, ať to všechno klapne, ať to dobře dopadne.
0: Já děkuju a přeji všem nám i vám pěkný víkend.
1: Vám také díky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Každý pátek v tomto čase pro vás na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava máme další recept z pochoutkového roku. Letošní rok je totiž už 10. pochoutkovým rokem a tak u příležitosti tohoto jubilea společně s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabodují o cenu desetiletí a tak si jejich recepty připomínáme každý týden. Ale pozor, už všech 36 výherních receptů připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli se dortovou omáčku s vaječným svítkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, tedy recept ze stříbrné příčky roku 2021, tak o ten recept se postará tentokrát šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se za ním proto vypravil domů.
2: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
3: Tady hraje muzika. To máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
3: Jo.
4: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
5: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
2: V podstatě koprovka.
5: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
2: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
5: Ovšem příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
2: Potom bychom ten svítek měli otočit.
3: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
5: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
2: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
3: My můžeme říct i vejcům.
5: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
1: Tak to zkuste, tuto výtečnou koprovou omáčku uvařil Roman Paulus. Vypadá opravdu skvěle a ten svítek, ten je prý vynikající. Jak se dělá? To si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit tak o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Krnov dokončil první část rekonstrukce tamního střediska volného času. Co se změnilo a jak to bude pokračovat, to vše řekneme za chvíli. Podrobnosti v 16 hodin v aktuálních zprávách nejen k tomuto tématu určitě pro vás mít budeme. Po 16. hodině to už je čas pro páteční humoriádu. Do té dnešní přijala pozvání Petra Černocká. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krnov dokončil první část rekonstrukce tamního střediska volného času. Eva Kostolanská bude novou ombudsmankou. Inscenace Soudný den uzavře sezónu v komorní scéně Arena v Ostravě. A zítra čekáme slunečno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. První část rekonstrukce krnovského střediska volného času je hotová. Takzvaný Bauerův střelecký dům z počátku 20. století poničila povodeň. Novinkou je obnova sloupového sálu. Město ho vrátilo do původní historické podoby, říká ředitelka střediska volného času Krnov Veronika Kozlíková.
2: Ty renovace vlastně byly nutné úplně všude. Skončila teda první etapa, ta se týkala sloupového sálu, zrcadlového sálu. A potom ještě vlastně jsme vybudovali novou recepci a zázemí potom pro ty technické záležitosti jako mandlování a podobně. A ještě jsme upravili vlastně část foaje.
0: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník z Hnutí ANO. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Radnice ve Valašském Meziříčí nebude ani v příštím školním roce od rodičů vybírat poplatek za předškolní vzdělávání dětí. Nulové školkovné zavedlo město už loni v září a radní teď rozhodli, že platit bude i po 1. září. Týká se to všech 7 městských školek, do kterých chodí zhruba 700 dětí. Důvody tohoto opatření vysvětluje starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné kategorie lidí osvobozených od placení školkovného. Přitom jde o rodiče, kteří pracují, řádně si plní závazky a kvůli rozhodnutí předchozí vlády si školkovné nemohli uplatnit ani jako slevu na dani. Takový systém považujeme za diskriminační, proto jsme se rozhodli školkovné zrušit.
0: Ostravské divadlo Komorní scéna Arena v sobotu odehraje premiéru inscenace Soudný den. Hra rakousko-uherského dramatika Edena von Horváta s ironií řeší témata svědomí, vynášení rychlých soudů i potřebu lidí hledat viníky.
4: Já jsem strávil 4 měsíce na samotce a tam jsem měl dost času popovídat si s vlastním svědomím.
5: Přednosta Tomáš Hudec způsobí tragickou nehodu vlaků. Roztáčí se kolotoč od prvotního popírání viny po neúprosný vývoj veřejného mínění.
6: Které Tomáše Hudece protáhne velkým obloukem od hrdiny až k vyvrhelu.
5: Říká představitel hlavní role Vlastimil Burda.
7: Pokládá tu zásadní otázku a odpovídá na ní, že těm činům, které se stanou, za kterými stojíme, nikdy jako neunikneme.
5: Dodává režisér Martin Františák s tím, že právě v době anonymního lynčování na sociálních sítích hra získává na aktuálnosti. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Noci bude jasno, ráno místy mlhy, teploty kolem 8 stupňů, zítra jasno až polojasno, na horách přehánky a nejvyšší teploty do 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Nádražní v Karviné je teď omezený provoz. Policie tam vyšetřuje srážku 2 osobních aut. Projíždí se kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
8: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte. Navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
9: Dobrý den.
8: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
1: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No, on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo. Tak to je těžké někdy vymyslet, takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané seznam. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karvina. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, na svatbě se pije. A oni už vytahujou samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střízlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na ty druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám. No jasně, ale... Taky svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou se pozvou svatebčani jako kamarádi s krým a třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám vědecí a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, no. já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tohle šatičky, ještě tam přijdou oslíka, má mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zeloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek a teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon,
4: Gudáčko. Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade, přes padem je kousek.
2: No vydá.
4: No on má, já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžeš šedíváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohled. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal čekej a top. Když jsem přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík, nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marcel, v autě?
9: Ano.
2: Dobře. Na cestě kam? Domů?
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chaj pámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze zázvu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala v Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Poklona, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, vete.
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši,
3: pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba když máme několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, si. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, že? Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,

0: Ano.
1: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že ten je chytrý.
0: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
1: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
0: Ano.
1: Prosím.
0: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
1: to
0: dost
1: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
0: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
1: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
0: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla... Ano. Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
1: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
0: Ano.
1: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
0: Protože to je taková výjimka...
1: Výjimka z toho souvisení.
0: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
1: Ještě více a ještě
0: více
1: blbější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
0: Ano.
1: Děkuji.
0: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
1: Těšilo mě.
0: Skutečně dneska se to...
1: Dneska se to, že jo,
0: děkuji vám. Prosím,
1: no,
0: naschledanou.
1: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
2: Rozhlasová věc, tedy Josef Hynomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
3: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
2: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
3: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
2: Tady scénář taky moc není, tady si
3: no,
2: sestavíme seznam.
3: No ale máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
2: Ale,
3: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
2: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
3: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
2: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
3: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na
2: bude.
3: Hradě. Jenom nevím, kde.
2: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
3: Ano, ano.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hynomasem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David znovu, já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
5: ano,
6: mám potečku.
5: Máte jo, děkuji, sakrič. Jo,
2: děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, tady je Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: A chtěla bych Ačko.
2: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych jí taky Bečko.
2: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Chrovínkem se Spejblem tedy, Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a... Taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No, tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no tak konec debat a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Mm-hmm. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ho hrali doma.
5: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale to... já jsem byl na Hurvínkově jako malej.
5: No ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro.
5: No.
2: Večerníček jsem miloval i se Spejblem a Hurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Mm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo.
2: Takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy se slovem humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Halo.
6: Ano, já bych chtěl hovořit klosování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš.
7: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvať zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký má můj dom, zde ho nechodí. Vlastně ako jiný začat nadávat, ale zkus radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa na rajzej strom. Nečík sa smělej, začni, a živa budeš mať, si začni mnoho starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, Petru. Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Nový Čín má studii na oživení prostoru u základní školy Komenského. Kvůli přestavbě křižovatky v Zašové na Vsetínsku zavedou silničáři kyvadlový provoz na vytížené silnici 1/35. Havířov dnes otevřel koupaliště. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. V Novém Jičíně chtějí proměnit zanedbaný prostor mezi základní školou Komenského a bytovými domy. Radnice nechala zpracovat studii, která navrhuje, jak z něj udělat místo pro odpočinek, sport i každodenní průchod. Podle mluvčí Marie Machkové by tam měly vzniknout chodníky, lavičky, nové herní prvky i stání pro kola.
3: Chceme tady vytvořit jeden fungující celek mezi školami, sportovišti a obytnou zástavbou. Vzniknou například chodníčky, přestavba přinese pohodlný a bezpečný pohyb bez automobilové dopravy a chceme tento prostor navrátit lidem a zelení.
2: Kvůli přestavbě křižovatky v Zašové na Vsetínsku zavedou silničáři od pondělí 8. června kyvadlový provoz na vytížené silnici 1/35. Řídit jej budou semafory. Omezení skončí 15. srpna. Uvedla to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. S uvedením přebudované křižovatky do plného provozu počítá ŘSD na jaře příštího roku. Součástí úprav bylo i posunutí železniční tratě a oprava zastávky, vše dohromady za 180 milionů korun. Unikátnímu vodnímu náhonu v Žimrovicích na Opavsku je letos 135 let. V roce 1891 ho nechal postavit pro svou papírnu tehdejší podnikatel Karl Weishun. Kanálem se plavilo dřevo a sloužil jako zdroj vody. Oblíbená turistická atrakce je součástí technotrasy. Potvrdil to jeden z průvodců Miroslav Šustek. Vodní kanál dodnes funguje.
4: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách. Slouží papírně dál jako k původním účelu s výjimkou plavení dříví, to znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Havířovské koupaliště Jindřich je ode dneška otevřené. Letošní novinkou je vstup pro děti od 12 let bez dozoru dospělého. Správa sportovních a rekreačních zařízení se tak snaží nabídnout teenagerům bezpečné trávení volného času u vody, říká ředitel správy Nazim Afana.
5: Několik let po sobě se nám ozývali rodiče, jež mají tyto děti v tomto věku, anebo mají sourozence, jež ještě nejsou plnoletí a nemohou tedy doprovázet svého mladšího sourozence na to koupaliště. Je pro nás jako službou veřejnosti to, že snížíme ten věk pro vstup bez dozoru.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, ráno místy mlhy, nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů, přes den zítra jasno až polojasno, na horách přehánky, k večeru bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v sobotu 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Janáčkova v Ostravě pozor, srazila se tam dvě osobní auta, je tam omezený provoz. S opatrností se ale dá projet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, ten páteční s datem 5. června právě začíná. Zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Moravskoslezském kraji. Máme pro vás připraven dvě témata. Ve Vendrini na Frýdecko-Místečku začala stavba nového obecního úřadu. A pozveme vás také do divadla Komorní scéna Arena. Zítra odehraje poslední premiéru sezóny. Bude toho samozřejmě více, teď ale zpravodajský souhrn dnešního dne dnes s Lenkou Blažejovou, ale více hned po písničce. Hana Zagorová právě teď a přání pěkného odpoledne, to je od nás všech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve Vendrini na Třinecku začala stavba nového obecního úřadu. Jednopatrová novostavba za 47 milionů korun bude bezbariérová. Lidé tam budou vyřizovat úřední záležitosti ve větším soukromí. Obec taky získá prostor pro obřadní síň. Původní budovu úřadu využije tamní škola. Víc podrobností v dalších reportážích. Nový domov pro více než 30 seniorů plánuje postavit obvod Ostrava Jih. Stavbu za 500 milionů korun radnice právě připravuje. Má na ní připravený pozemek v části Hrabůvka a stavět chce začít zhruba za 3 roky. Podle mluvčí Ostravy Jihu Ilony Honusové lidé stárnou a kapacity sociálních služeb v Ostravě Jihu už nestačí. Mimořádně je dnes večer otevřené Slezské zemské muzeum, Opavská kulturní organizace anebo tamní nemocnice. V 17 hodin začal další ročník Slezské muzejní noci. Zdarma se zájemci dostanou do Bezručova nebo Hrabinského památníku, do Opavského kostela svatého Václava, do Domu umění, historické muzejní budovy a otevřeno bude i unikátní muzeum patologie v nemocnici. Akce potrvají dnes do 22 hodin. První část rekonstrukce Knovského střediska volného času je hotová. Takzvaný Bauerův střelecký dům z počátku 20. století poničila povodeň v roce 2024. Novinkou je například obnova sloupového sálu. Město ho vrátilo do původní historické podoby. Hygienici dnes oznámili, že kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje je dobrá. Jen ve vodní nádrži Olešna a Brušperk na Frýdecko-Místecku má mírně zhoršené vlastnosti, přesto je ale vhodná ke koupání. A na Těrlické přehradě se naopak průhlednost vody zlepšila.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké páteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také náš Den v kraji. Začneme na Frýdecko-Místecku. Ve Vendrini totiž začala stavba nového obecního úřadu. Kromě většího komfortu pro občany i úředníky má vyřešit ještě jeden problém. Chybějící školní družinu. Ta se přestěhuje právě do původní budovy úřadu, která je hned vedle školy.
1: Jo, takže v podstatě jenom třída, kde jsou trošku jiné stoly.
2: Tak v podstatě ano, s tím, že teda tady ještě vzadu, původně tady snad byl nějaký byt nebo něco. A my jsme z toho udělali ještě jedno malinké odděleníčko pro takový menší počet dětí, že ty děti prostě se mohou tady vměstnat.
3: Jak mi říká ředitelka školy Bohuslava Bura, před 20 lety měla škola 214 žáků, dnes je to 350. Místo jednoho oddělení družiny jsou dnes 4. Většina dětí tak tráví odpoledne přímo ve třídách. Pokud to počasí jen trochu dovolí, chodí ven.
2: Ale není každý den hezky, že? A pak tady musí sedět a není to příjemné. Tady vidíte, že jsou jenom dvě okna, že to je takové docela temné místo.
3: Ani obecní úřad na tom není s prostorami nejlépe. V poměrně stísněných chodbách mají problém vyhnout se dva lidé. O bezbariérovosti nemůže být řeč. A do přízemí se vejdou jen některé agendy.
4: Pokladno vyřídíte, stavební ano, místní hospodářství ano, ale zbytek už se nám do přízemí nevleze.
1: Takže za starostou do poschodí.
4: Tak, za starostou a na sekretariát a tak dále. Musíte jít na účtárnu, když potřebujete.
3: Popisuje nezávislý starosta Vendrině Raimund Sikora. Malá je i zasedací místnost, chybí obřadní síň. To změní právě nová budova, o které se už mluví asi 20 let.
5: Na začátku se mluvilo, že bude možná multifunkční dům, možná byty, možná kanceláře. Poté se uvažovalo o tom, že se tady přestěhuje pošta i nějaké zdravotnické středisko. Nakonec bude z toho de facto pouze obecní úřad.
3: Jednopatrová budova bude stát na 54 betonových pilotech.
5: Samozřejmě bude bezbariérová, bude moderní, komfortní.
3: Stavba vyjde na asi 47 milionů korun z obecní pokladny. Hotovo má být zhruba za rok a půl. Do staré budovy úřadu se kromě družiny přestěhuje i knihovna. Z Vendrině František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie a Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale pojďme do divadla. Ostravské divadlo Komorní scéna Arena zítra totiž odehraje poslední premiéru sezóny. Hru Soudný den od rakousko-uherského dramatika Edena for Horváta. Jde o poslední hru, kterou spisovatel dokončil před svou smrtí a také těsně před nástupem nacismu. Hlavním tématem je proto svědomí, je lidská potřeba hledat viníky.
1: Tomáš Hudec v podání Vlastimila Burdy, přednosta stanice, který zaviní tragickou srážku vlaků, i když ne tak úplně sám.
2: On má proto své argumenty, které jsou, si myslím, jako tou hrou tak postavené, že jsou i pro diváka čitelné. A je to takové, přesně to nabízí to společenské zrcadélko.
3: Já jsem strávil 4 měsíce na samotce a tam jsem měl dost času popovídat si s vlastním svědomím. A závěr naší diskuse byl, že jsem nevinný.
1: Nastupuje taky neúprosná síla veřejného mínění,
2: které Tomáše Hudece protáhne velkým obloukem od hrdiny až k vyvrhelu.
4: Pane Hudec, znáte to o těch božích mlýnech?
5: Je to hlavně o té komunitě a když je někdo náš, tak ho hájíme za každou cenu, ale když je proti nám, tak už mezi nás nepatří, ať se děje, co se děje.
1: Říká Michal Rozbroj ve hře Řezník Ferdinand.
6: My jsme se týden neviděli, že? A s tebe už je hotová celebrita. Úplně korunní svědkyně senzačního procesu a ty tlusté titulky v novinách, že? Krásná. Pravdomluvná teda Hostinského, ano.
5: Jak jsem říkal, jak je to napsané na tu komunitu toho města, tak se tam objevují takové typy, které každý z nás potkává úplně v normálním životě na ulici a to tvoří tu komičnost a takovou tu blízkost, že se s tím člověk dokáže, nebo měl by se dokázat snad velmi rychle ztotožnit, nebo aspoň vidět ty situace.
7: Štíhlá téměř ještě dítě.
8: Jo, tak to vymyslíte, ano. No ale to není servírka, to je dcera hospodského. Ona se zasnoubila s takovým jedním řasníkem, ale to není odsud. Tak za ní každý týden dojíždí.
1: Eden von Horváth psal vždy upřímně a bez velkých příkras a vycházel z vídeňské lidové hry. Svou poslední hru napsal těsně před nástupem nacismu.
9: Není to jediná hra, ve které se Horváth nedotýká explicitně nacismu, ale dotýká se vlastně toho, jak se některým věcem postavit a nebo nepostavit. Máme tady mládí bez boha, máme tady století ryb, jako dvě jeho věci.
10: Viděla, jak ho Anna ponížila. Viděla, že nedal znamení čas. Na čem měl napsáno andělským písmem, že lže.
1: Horváth s ironickým humorem popisuje právě lidskou potřebu hledat viníky i mechanismus veřejného odsuzování. Ve hře má každý jasno, ale jaká je pravda, ve výsledku nikoho nezajímá, jak pokračuje režisér Martin Františák.
9: A v tom ta hra je ryzí, syrová a vlastně pronikavá. A v tom je dnešní, si myslím, že zase žijeme v době, kdy si snažíme některé věci zalhávat, nevidět o nich, jako nevidět je a neutečeme jim.
1: Dodává režisér a zároveň slibuje, že nemá ambice diváky vychovávat. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: také Helena Vondráčková na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Od 17. hodiny už posloucháte Den v kraji a kam se vydáme teď? Věřící z Jablunkovska se připravují na poutě blahořečení Jana Buly a Václava Drpoly. Dvou venkovských farářů, které v 50. letech popravil komunistický režim a stali se tak oběťmi represí proti katolické církvi. Na brněnské výstaviště tak už zítra vyrazí desítky lidí z polsko-slovensko-českého pohraničí.
1: Je to takové moje osobní téma, jakože to hodně prožívám, třeba to, že to vědomí toho, že tady je spousta lidí i spousta třeba mučedníků, o kterých se ani vlastně ještě neví, nebo ještě ty procesy vlastně nezačaly, a jsem moc ráda, že se vlastně tady toto podařilo v té brněnské diecezi, že už vlastně budou první dva, taková prvotina, vlastně první mučedníci blahořečení.
2: Sestra Magdalena je jednou ze tří jeptišek Alžbětínského konventu v Jablunkově, které míří do Brna.
1: Sestra Kamila, sestra Jadviga a já, sestra Magdalena, jedeme na to blahořečení, protože to vnímáme jako takovou velkou událost i pro tu českou církev. A tak mě to oslovuje jako takové fakt svědectví víry, no, jakože jako mám takový velký obdiv k jejich statečnosti a k tomu, že vlastně zůstali takhle Kristu věrní až do konce.

0: Na organizaci pouti z Jablunkova se podílí františkán otec Leopold, který pochází z Polska.
1: Já se moc těším na to, protože pro mě je to velmi důležitá událost. Mě zajímá příběh života těch mučedníků Jana Bulí a Václava Drobolí. Oni byli kněží, tak jako jsem já. Mě zajímá také dějopis a já se dávám otázku, jak já bych, co bych udělal, kdybych byl na jejich místě.
0: Věřící z Jablunkovska mají pro cestu na brněnské výstaviště objednaný autobus. Kromě jeptišek a mnichů vyrazí na slavnost do Brna i farníci. Z Jablunkovska Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Kapela Queen na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Den ve dni pokračuje, den v kraji pokračuje a míříme teď na Opavsko. 135 let. Tolik je nenápadné technické památce, kterou najdete v Žimrovicích. Papírenskému vodnímu náhonu na skalnatém břehu řeky Moravice. Pro svou továrnu ho nechal postavit tehdejší podnikatel a vizionář Karl Weishun. Náhonem, který je dnes oblíbenou turistickou atrakcí od roku 1891 plavilo se dřevo.
1: Klikatí se zleva doprava tady ručně vyražený ve skále, téměř 4 kilometry. Voda ale pořád teče i po 135 letech a u jednoho z mostů čtu na pamětní desce. Karl Weishun tady postavil v roce 1891 papírnu v Žimrovicích s ojedinělým náhonem pro dopravu dřeva.
2: Jako děcko jsme si tam chodili koupat, že celý život jsem ho viděl v akci.
1: Stanislav Biller propojení s Weishunovým náhonem tak trochu zdědil.
2: Maminka dělala v papírně, můj děda dělal v papírně. Je neuvěřitelné, že tento kanál 3600 metrů byl vybudovaný za 9 měsíců.
1: Původně 3 ručně ražené tunely ve skále, 2 kamenné akvadukty ve svahu podél koryta řeky Moravice. Jedním z průvodců je tady Miroslav Šustek. Náhon je podle něj výjimečný už jenom tím, že pořád stojí a funguje. I když už dávno skončilo plavení dřeva do papíren, pomáhá třeba s čištěním papírové hmoty.
3: Další věc je trasování, že celý ten kanál jde vlastně po úbočí takového horského masivu nebo hřebene ve velmi těžkých jako a obtížných geologických podmínkách.
1: A tak jako kdysi zajišťuje výrobu elektřiny. Je to pamětnická vodní elektrárna.
3: To znamená, je to zdroj vody pro papírenskou výrobu samotnou a je to zdroj vody pro pohon turbín, které vyrábí elektrickou energii.
2: Je to asi takových 10, když se moc daří, 13% odběru elektrické energie ze sítě.
1: Doplňuje Stanislav Binar. 135-letý Weishunův náhon je součástí takzvané technotrasy, propojení pozoruhodných míst v Moravskoslezském kraji a je možné se objednat i na komentovanou prohlídku. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Jaké počasí budeme mít v dalších červnových dnech a jak bylo právě dnes, to proberu právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s Tomášem Ostrožlíkem z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáši, hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tak jaký byl ten páteční den v kraji?
1: Tak byl většinou zatažený, upršený. Teď na večer již srážky ustávají a oblačnost od západu se protrhává. Nejvíce napršelo na severu, Bruntálsko, Rýmařovsko 11 až 15, 16 mm, jinak na ostatním území 5 až 10 a nejméně na jihu, jihovýchodě, tam bylo jenom do 5 mm napršelo. Teploty byly nejvyšší ještě dopoledne, předtím než začaly srážky, do 21 stupňů. Ve srážkách klesaly a nyní jsou mezi 12 a 15 stupni, na horách kolem 9. Vítr, ten je slabý, proměnlivý nebo západní do 4 metrů za sekundu.
0: Takový byl dnešní den. Jaká je předpověď? Před námi je víkend, tak s čím můžeme počítat? Jak bude v sobotu? Nejprve noc a potom zítřek?
1: V noci se bude postupně vyjasňovat, takže zpočátku ještě oblačno, postupně polojasno, gránu až jasno a také gránu vlivem vyšší vlhkosti po dešti se může vytvořit i mlha v údolích. Teploty ráno 10 až 6 stupňů, v horských údolích mohou být až ke 4, takže poměrně chladné ráno a slabý proměnlivý vítr. Zítra jasno až polojasno, během dne může být zvětšená kupovitá oblačnost, zejména na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24, na horách kolem 17 a vítr ráno večer slabý, během dne pak přechodně mírný, východní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí bude v sobotu v Moravskoslezském kraji. Co další dva dny, neděle a pondělí?
1: I neděle bude celkem příjemná, akorát bude více oblačností již od rána. V jeseníkách mohou být již ráno nějaké ojedinělé přehánky. Ty se pak budou častěji vyskytovat odpoledne a v podvečer, kdy bude oblačnosti přechodně více a budou se vyskytovat místy, také nelze vyloučit ojedinělé i bouřku. Pravděpodobnost srážek je vyšší na horách než mimo hory. Teploty ráno v neděli 13 až 9, odpolední 21 až 25 a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takovéto počasí nás čeká v dalších dnech. Jak bude, už víme. Za předpověď za tu dnes děkuji Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji krásný podvečer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
3: Naším pondělním hostem bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i televizi, ale vloni musel zvládnout vážnou zdravotní komplikaci. Dnes je na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě. O svém znovu zrození otevřeně povypráví Kateřině Huberové.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 5. června. Co nás čeká zítra? Zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete společně s námi vyrazit například na Osoblažsko. Začíná tam další sezóna parních vlaků. Kromě speciálních jízd má společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha i několik novinek pro turisty. Třeba novou nádražní budovu v Horních Povelicích, kde jde o historickou repliku původního nádraží z konce 19. století a detaily v našem vysílání zítra určitě uslyšíte. Navíc vám představíme také malou ženu s velkým srdcem, taková je totiž Marie Sikorová z Ostravy, která společně s manželem vytvořila partu od oblouku. Volné společenství lidí, v němž se každý cítí být i navzdory svému handicapu nebo osudu přijímaný a užitečný. Zjišťovali jsme, jak to celé začalo. A také se vypravíme na Karvinsko. Obyvatelé tamních louk museli do polského Hašlachu po dlouhá léta chodit nebo jezdit na kole velkou oklikou. Teď budou mít situaci mnohem snadnější. Nová lávka přes řeku Olši, vybudovaná 7 metrů nad hladinou, tak, aby odolala povodním, zítra obě místa znovu spojí. K cestě do Česka nebo do Polska tak bude místním stačit jen pár kroků. Více určitě v našem vysílání zase zítra. Den v kraji s datem 5. června ale končí. Přeji krásný podvečer a také příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Cenový strop u benzínu zítra znovu klesne. U nafty naopak lehce vzroste. V Opavě je dnes Slezská muzejní noc. Fotopasti na Zlínsku potvrdili výskyt vlků. Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Hezký podvečer, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moci prodávat nejvýše za 41 korun a 64 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku o 7 haléřů, a to konkrétně na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Mimořádně dnes je otevřené Slezské zemské muzeum, Opavská kulturní organizace a nebo tamní nemocnice. V 17 hodin začal další ročník Slezské muzejní noci.
4: Zdarma se zájemci dostanou například do Bezručova a nebo Hrabínského památníku, do Opavského kostela svatého Václava, domu umění, historické muzejní budovy a otevřeno bude i unikátní muzeum patologie v nemocnici. Akce s doprovodným programem potrvají do 22 hodin. Martin Knedl, Český rozhlas.
2: Hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby, bude působit i v Moravskoslezském kraji. Předsednictvo hnutí schválilo vznik krajské organizace. Její předsedkyní se stala Ivana Lucáková-Nesetová, která se dlouhodobě věnuje práci v sociální oblasti. Své záměry pro říjnové komunální a senátní volby chce hnutí oznámit na tiskové konferenci ve druhé polovině června. V okolí obce Lukoveček na Zlínsku se v posledních dnech opět objevili vlci. Potvrdili to fotopasti i pozůstatky roztrhané vysoké zvěře. Obec proto dnes zveřejnila na svém webu a Facebooku výzvu k opatrnosti při vstupu do okolních lesů. Doporučení pro obyvatele shrnuje nezávislá místostarostka obce Ivana Krajčová.
5: Jde o to, aby se nepohybovali v houštinách, nepouštěli děti samotné do lesa a když jdou do lesa se psem, aby toho psa měli pod kontrolou na vodítku. Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí ovládl dnešní domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci zvládl bez zaváhání i finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále 11.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, ráno místy mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia. Zítra přes den bude jasno až polojasno, na horách se objeví přehánky. K večeru bude v regionu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách na 15 až 19 stupňů a vítr bude jen slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuální dopravní problém máme teď nahlášený z Českého Těšína, konkrétně z ulice Albrechtické, kde spadl na vozovku strom a částečně brání v provozu. Tak na to dejte pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezký páteční podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, samozřejmě Ostravská rozhlasová rodinka, a to už je za chvíli. A v druhé půlce hodiny páteční ostravské folklorní kalendárium. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Pojďme si připomenout, kdo dnes slaví a také popřát oslavencům. Svátek mají Dobroslav nebo Dobroslava. Tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 5. června. Telefonní linku 59 611 22 66 i dnes máte k dispozici v Ostravské rozhlasové rodince, tedy můžete začít vybírat písničky na telefonická přání.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přivítat můžu paní Jarmilu, která vybírá první písničku na telefonické přání. Hezký podvečer přeji.
2: Dobrý podvečer. Zdravím Ostravský rozhlas.
1: Děkujeme.
2: A přeji písničku pro sebe, pro moji sestru Jišku, pro paní Lapišovu, pro Hanku z Havířova a pro Jarmilu, paní Jarmilu z Těšína, se mi zdá, ona je manovkyně.
1: Dobře.
2: Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojeností a ať se máme dobře. Děkuji.
1: Určitě. K tomu písnička s Hanou Zagorovou a Štefanem Margitou posílám ji a přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Naschle.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 59 611 22 66, to je telefonní linka, kterou máte k dispozici, to protože vybíráte písničky na přání v naší ostravské rozhlasové rodince. Dovolal se také pan Mirek, kterého vítám. Hezký podvečer přeji.
2: Hezký podvečer i vám, paní Ivetko. Děkuji. Zdravím vás a všechny posluchače. Tuto písničku posílám svojí dceři, paní magistře Renátě Sukačkové z Ličče. Přeju jí hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. Děkuji vám za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Majkla Jacksona už vám na přání posílám a také se loučím. Krásný podvečer přeji, naslyšenou.
2: Krásný podvečer i vám.
1: Děkuji.

0: Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Dobroslav a Dobroslava. Blahopřejeme všem nositelům těchto jmén. Mužské křestní jméno Dobroslav má slovanský původ. Jeho význam je skutečně dobro

Ženských nositelek jména, například Dobroslava ze Strakonic, česká šlechtična a manželka Bavora I., nebo Dobroslava Menclová, rozená Vavroušková, historička umění, architektka a archeoložka, rodačka z Přerova. Ze světa hudby skladatel, sbormistr, pedagog a upravovatel Dobroslav Lidmila. Ze světa folklorismu nenacházíme interpreta jménem Dobroslav nebo Dobroslava, tak zavítáme k našim východním sousedům na Slovensko. Nabízíme titul Odobírkové písně z Moravského Liskového v podání zpěvačky Dobroslavy Švajdové a orchestru ludových nástrojů Slovenského rozhlasu z Bratislavy s uměleckým vedoucím primášem Miro Dudíkem. Hudební úprava je dílem člena Olunu Jana Kružliaka.

Pala Dobroslava Švajdová, hrál orchester lidových nástrojů Slovenského rozhlasu z Bratislavy s uměleckým vedoucím Miro Dudíkem. Vzpomeňme na arménského skladatele, který ve své tvorbě vycházel také z etnické hudby, Aram Ilič Chačaturian. Narodil se 6. června roku 1903 v Kodžory, tedy v gruzínském Tbilisi, a zemřel před 48 lety, 1. května roku 1978 v Moskvě. Zítra si připomeneme jeho nedožité 123. narozeniny. Aram Chačaturian byl sovětsko-arménský hudební skladatel, klavírista, dirigent, violončelista, též choreograf, muzikolog, hudební pedagog i politik. Jeho sláva je vskutku celosvětová. Studia na Moskevské konzervatoři ukončil roku 1934. Tvůrčí práci však začal již roku 1926. Komponoval symfonie, klavírní, violončelové koncerty, písně, v nichž čerpal z arménského lidového umění. Vzpomeňme například balety Gajané nebo Spartacus. Rokem 1935 začala jeho spolupráce s filmem. Složil hudbu k filmům Člověk číslo 217, Ruská otázka, Stalingradská bitva, Baškirský šíp, Tajné poslání, Hrdina Černého moře, Koráby útočí, Otelo, Saltanat, Lidé a zvířata a další. Světový věhlas získala Chačaturianovi zejména věta z posledního jednání jeho baletu Gajané z roku 1942 s názvem Šavlový tanec, který evokuje arménsky výřivý bojový tanec, při němž tanečníci prokazují své umění se šavlemi. A tady je Šavlový tanec Arama Chačaturiana, ovšem v podání houslisty maďarského či romského původu Robiho Lakatoše a jeho kapely.

Uveďme dnes též osobnosti naší hudební scény, Václava Hudečka a hudebního vědce, sběratele lidových písní i rozhlasáka doktora Ivo Stolaříka, který právě začátkem 70. let minulého století uvedl houslového virtuóze Václava Hudečka na ostravskou scénu. Pozítří bude mít Václav Hudeček 74. narozeniny. Narodil se 7. června roku 1952. A také narozeniny, ale 73. bude mít Jaromír Nohavica. Narozen 7. června roku 1953. Oběma budeme gratulovat až pozítří. Václava Hudečka a Jaromíra Nohavicu navíc spojuje jejich vystoupení na slavnostním koncertě k 80. zmíněného Ivo Stolaříka Život není fráze, který jsme realizovali s přáteli a dalšími účinkujícími v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, a to 17. října roku 2003. Z toho dne máme nahrávku houslisty Václava Hudečka s klavírním doprovodem Petra Adamce, sonatinu pro housle klavír opus 100 od Antonína Dvořáka. Tady je ukázka z první části Allegro risoluto.

Ze sonátiny pro housla klavír opus 100 od Antonína Dvořáka jsme slyšeli v první části Allegro risoluto houslistu Václava Hudečka, který pozítří oslaví své 74 s klavírním doprovodem Petra Adamce. Živá nahrávka byla pořízena v sále Janáčkovy konzervatoře Ostrava roku 2003. To bylo Václavu Hudečkovi 51 let. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu v ostravském studiu je Zdeněk Tofel. Na zmíněném koncertě Život není fráze vystoupil k 80. Ivo Stolaříka 17. října roku 2003 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě také další oslavenec Jaromír Nohavica. Od pozítří 73, tedy o rok mladší než Václav Hudeček. Hudebního vědce Ivo Stolaříka pojilo s Jarkem Nohavicou vzácné přátelství. A tak dostal onoho večera roku 2003 k narozeninám dárek píseň Můj anděl strážný.

Zítra v sobotu 6. června jste srdečně zváni na 7. roční folklorního Nefestu, který se uskuteční na dětském hřišti u letního kina v Havířově. V bohatém programu vystoupí o 14 hodin folklorní sobor Kašava ze Zlína, o 14:30 odpoledne domácí havířovská cymbálová muzika Jagár, v 15 hodin polský soubor Dolina Popradu, o 15:45 slovenský soubor Mladost, ve 16:45 soubor Olza, v 17:00 domácí dětský folklorní soubor Vonička z Havířova a v 19 hodin se představí kapela Lipka a v 8 večer vojenský umělecký soubor Ondráž z Brna. Pro nejmladší návštěvníky Havířovského festivalu jsou připraveny hry a další aktivity. Nebude chybět tradiční jarmark s ukázkou řemesel, stánky s pochutinami a mnoho dalšího. Přijďte si užít rodinnou atmosféru a pohodové odpoledne v duchu folkloru. V hudební pozvánce na zítřejší 7. folklorní Nefest v Havířově zazní vojenské písně z Baranského Beskydu. Hraje cymbalová muzika Jagár z Havířova s primášem a zpěvákem Jiřím Pospěchem.

Závěrem ostravského folklorního kalendária vás chceme informovat o další aktivitě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Totiž ve čtvrtek 11. června proběhne slavnostní otevření fojtství v Jasané na Jižním Valašsku, mimochodem rodišti našeho bývalého rozhlasového kolegy Jana Rokity. Od 11 hodin do 15 si můžete prohlédnout nově zrekonstruovanou národní kulturní památku Mikuláštíkovo fojtství v Jasené u Vizovic. V 11 hodin proběhne slavnostní otevření i s hosty z Ministerstva kultury a od 13 do 15 pak bude komentovaná prohlídka pro veřejnost. Hudební pozvánce na slavnostní otevření fojtství v Jasené ve čtvrtek 11. června nabízíme v úpravě Jana Rokity Jesenské točené. Zpívá Joška Laža a sbor muzikantů cimbálové muziky Technik, hrající s primášem Mirkem Hlostou. Klidný červnový podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu Postoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol Zloun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Ege und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen.
3: Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
4: Milí přátelé, liebe Freunde, stojíme na začátku cesty z Postelberg do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřten a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Worten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heute mitläuft.
5: Čí jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
6: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
2: Já chci ein Tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapucines, der auch hier gestorben ist.
5: Dnešní akci zařadit do roku smíření, jaký k tomu máte hlavní důvod?
6: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál
2: a já tě vysvědnu vás Erzbischof noch als Bischof der Gleichnamenice Diözese die hohe Ausgerufen hat.
6: A najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
5: To je Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
6: No, je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili.
3: Ty role Kirche ist wichtig, weil sie eben die Leute verbindet. Es gibt Synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
5: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je jich takový počet?
6: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile ho zařadíme
3: do nějaké skupiny,
6: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
3: válkou,
6: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolotrcký masakr, tak vlastně toho příkladem bohužel nechvalným.
5: Děkuji za rozhovor.
6: Ano.
7: Jsme tam trošku na ty civilní věci, vy se tohle pochodu zúčastníte poprvé. Je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu, a jak jste se připravoval, co si vezmete?
6: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno a tento úbor vyměním za tričko, dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
3: Bischofke, čum zweiten Pilgerfahrt, diese Woche, die erste war 50 km, hoje eben den anderen Weg, die ist vorbereitet.
8: A následovat bude ještě mše v Žateckém kostele. O čem bude mše?
6: Tak mše je vždycky o tom též. Je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži. A chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
9: Dobře. Herr Bischof, auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was für diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
6: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
9: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
6: Bitte.
3: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kubkova. Veronika Kubkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Bresnitz lebt. Přísečnice žije aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Landschaft und zur Heimatregion. Für ihre Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kubkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement oder sie mit der Auszeichnung Brückenbauers David Almost geehrt.
9: Veronika, warum sind Sie hier?
10: Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
9: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann Kepler Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
10: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
9: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
10: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und einen Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
9: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Auf frohes Laufen dann.
10: Danke.
1: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
11: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
12: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
11: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
13: Steh stabil und dann wirf das Messer.
11: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
14: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
15: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
11: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
16: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
11: Karel Petzora ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
17: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Wir haben eigentlich reine Fichte, im Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
11: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
17: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattnergraben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
11: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová. Sousedé.
18: 20 hodin.
19: Český rozhlas zprávy.
18: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
20: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
18: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
21: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
18: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
19: Počasí.
18: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
19: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
18: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
19: Vesele a zdravě.
22: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
23: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
22: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
23: A zkusíme veselé.
22: Ano.
23: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
22: Takže tu si odběreme na začátku.
23: Tu legraci?
22: Ano.
23: Dobrá, pojďme.
22: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě
2: právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
19: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: lidská krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra ISCAR s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posrál.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
1: O tom si budeme povídat za malou chvíli.
6: Okay.
1: S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Jak můžeš bejt tak krutá?

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička, zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, ideál. Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou, asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že se
0: takhle... Počkat, to byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako, my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak posun.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to
2: varianta jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Sintalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď

0: Pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano.

0: A ať máme to
1: máme
0: i samozřejmě.
1: Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
1: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
1: Halo, halo.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
1: Ano.
2: A já bych chtěla poradit, proti zacpě pomáhá podmaslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
1: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
2: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
1: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
2: No, prosím,
1: a
2: prosím,
1: já bych no doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
1: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu, v pořadu Veselé a zdravě, dalšímu, kdo se ptá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
1: prosím,
0: poprosím,
1: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
3: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
1: to
0: mluvit
1: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
1: my
0: tam vazba.
1: My vás neslyšíme.
3: Je mě 91 roku.
1: Ano.
3: Dostala jsem zácpu, mám odmala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě tlačit.
1: Ano.
3: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
1: Ano.
3: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
1: Ano.
3: A to je zas protiklad, mám
1: ano, diabetickou dietu, jasně.
3: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
1: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a beze zbytkové?
3: Mě otravuje žlučník a slinivka, leta.
1: Aha.
3: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
1: Ano.
3: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
1: Aha.
3: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
1: ano.
3: Prostě nic.
1: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to je?
1: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik
1: jo?
0: Doporučení a možná najdeme
1: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den z Dokroku Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to. A děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli. Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky, co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tím tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinčperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací, tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté.
1: Sport.
0: České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza.
1: Počasí.
0: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Leonem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Toma T. Halla, kterou text Petra Novotného přinesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Na dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu ve velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset, Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretní scének i filmového plátna, Šep vůli, proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

Williams junior a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kassel a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se dnes toulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Merle Haggard s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze, kompletně celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo je dosud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu, takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor. A tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu, a ta takhle mluvila. A říkala, Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Tak buď šťastná na 100krát, opatruj v srdci lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani 3 neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: ptát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce, lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: Je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí, jsem vyspaná až dost, stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostnelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
2: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
2: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
1: Au!
2: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál. kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. I žolt byl, i kořist, i metály. Safran najs, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.

0: Rajšte.
1: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové?
0: Byl tu jen Jezevec.
1: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
0: Bodlo by spíš kafe.
1: S rumem nebo bez?
0: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslický.
1: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje... Co?
0: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
1: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
0: Dort?
1: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
0: Jo.
1: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i čbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
0: A jste na větvi.
1: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
0: Já? No, je mi akorát.
1: Je váš.
0: Co?
1: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
0: Kdeže to?
1: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
0: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi...
2: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
3: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
4: A ty ne, srváci?
5: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
4: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
5: Oh, ja. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
6: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst. Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
4: Nekonečně. Líbí se ti?
5: Komu by se nelíbil?
4: Mně ne. Nech si ho.
5: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
4: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Mlavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Mlavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Debřekládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Promiňte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
2: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
2: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
2: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví. Ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo. Že jo, já rozumím, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
2: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
3: Jestli je to Ba-da-da, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, pechfogl. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
2: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží, vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
3: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
2: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
3: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
2: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
3: To je taky alternativa.
2: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
3: Poděkovat to by mu asi nestačilo.
2: A co by mu tedy... stačilo.
3: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
2: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
3: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
2: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
3: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru krasavu?
4: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
3: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
4: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
3: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
4: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
3: To by se snad mělo udělat předem, ne?
4: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
3: To je pravda, kdo to provede?
1: Hej, pane král, nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že krasava je zachráněna.
3: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
1: Je to hloupej Honza.
3: Ajajaj, no... Ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
1: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
3: Ubohý děvče.
1: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
3: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
1: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
2: Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
3: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď.
2: Zadrž, zadrž. Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
3: Tak to ne, to ne. Ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nádobí. My jsme herci, proto budem rád. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá rád.

nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlednout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste se za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Máme 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeji i vám, tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci. Tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
1: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
2: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
1: To je hezké.
2: Řekněte jestli se to takhle dá říct.
1: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
2: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
1: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
2: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
1: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
2: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu, hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
1: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
2: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
1: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
2: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
1: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
2: Tak jo, taky děkuju moc.
1: Budeme se loučit.
2: A přeji hezkou noc.
1: I vám.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych k tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě svý nějaký
0: funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. Dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat, a navíc s tím pak mají hodně práci ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce, a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěné od těch tráv a to všechno zametené, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství, a slyšíme se.
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. A je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. A máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí.
1: Mě hned napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě jako
1: asi nějaký když
0: odpad?
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe. Co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky na tříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak. Ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Mm-hmm. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě furt se zajímá o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyjazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu. Svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s

0: vždycky na Vánoce, to je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
1: A kolik nevzdělených lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
2: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
0: Sýru.
2: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
1: Dobře, děkujeme vám moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak

0: většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzeni k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně, měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, bych řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály, hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady z tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to, zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Tobi, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
1: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
0: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
1: Paní Doro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné, jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, Světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
0: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali a tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
1: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstě, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano.
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece. A to bylo úplně, když se pere prádlo. Tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu. Jako ten smrad, úplně to bylo takový pěný, úplně hroudy. A to byly vlastně raný devadesátky. Takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila. Jako co se týče těch čistíren odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolní. No já jsem teda
0: okolní.
1: Z vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí. A když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živel pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím, jako kdo dal,
0: ano,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě,
0: tomu, jak
1: no,
0: to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany, no.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem byla překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i u Čech. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepřestavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se dneska likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu. Já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety nebo no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak a Jaruško, souhlasím s, vám, s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě tak na třikrát dokážete
1: knedlík s vajíčkem
0: zkonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší, podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
0: Ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství, jo, tohleto. Já když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat? Ale...
1: Nebojím se nereagovat, já jsem svá, víte co, já to umím říct i vlídně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo, já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne, a jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme, všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, ono je to na okraji vlastní prostě a města a takže je to trošku složitější, já se tam dopravuju na kole, že jo, taky ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála, opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. No máte vy něco takového?
1: Já mám tu říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: No tak, víte co, bylinky si myslím,
0: já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem tý, je kolem tý cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte, už jsme ve vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. Já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovenska rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známé takové jezera chráněné, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hru okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momentík. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách Langschmittu prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky a které se nelíbili lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85 odpadem tu Malou Ameriku.
0: Mm-hmm. Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů?
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které držely tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře, Luboši, dívám se na čas, tak
1: jo,
0: budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili?
1: Ježiš.
0: Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linkou. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrejný.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma, od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Mm-hmm. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je také zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změnit ten návyk chvilku trvá.
1: No. To ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete. Kolik mají děti, jestli se můžu zeptat?
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má
1: likvidovat? Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zpívalo. Taky mám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbrami. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám Noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti. 4 minuty před 1:45. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivést k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebyl, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano, ano. Aha. Ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na to hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže. Aha. Prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobou.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na té vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená, nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že práce těch řemeslníků prostě je
2: vyšší. Koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídla ani v jídelně vlastně, do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: Takže se tohle to jako...
1: Bezva, Janí, máte ještě něco v
2: srdci? Neubližovat zvířatům. Prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak. To v žádném případě neexistoval. Prostě je to tvor, nemá tvář. A nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový... Ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Janí.
2: Taky vám
1: zdravíme,
2: děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A pak bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka já bydlím v Břevnově, v Praze, a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde, jo. Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se v zimě rozsypával na cesty. A ní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Ja? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Ja? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. Jo. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák. Jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici. Jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici. Jo. Je jim to jedno. Jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě i třeba u branky, našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očouraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no?
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. Uh-huh. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hroznej. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítěj, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám, jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte ano. Zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lirické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lirické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk. No. A že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.
1: Jo.
3: A pěknej trup.

0: ty odcházíš, jdi do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun.
1: Fake 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: To je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
5: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
5: Jo,
4: já nemyslím,
5: takhle, já myslím, jak s kým? Jak
4: my vlastně
5: kým?
4: Tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
5: To
4: a...
5: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no je, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
5: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
5: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment,
5: že?
4: To si ani nepamatuju, kdy? To
5: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
5: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
4: No,
5: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
5: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal, teda, to by mě zajímalo.
5: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
5: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
4: já,
5: tady říkám.
4: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To včera jsem byl.
5: No.
4: A to byla pracovní schůzka, no, to bylo jenom náhodou.
5: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
4: No
5: co?
4: Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
5: vypadá,
4: že,
5: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
5: Ne,
4: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
5: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
5: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No to jo. No.
5: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
5: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, ne. Tak pozor.
5: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
4: tohle. No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
5: Víš co?
4: No.
5: Já myslím asi takhle.
4: No.
5: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon? nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se takhle pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo, znáš?
1: No, já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? A on říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuvi a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zasleh jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, jako že jsem, celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: No.
2: No.
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc

0: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
1: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
0: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
1: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě... Já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože... Ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem proved, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
0: No jo.
2: No jo,
0: no. No, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
1: Tohle, tě, no.
0: A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
1: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
0: Můžu?
1: No já myslím, že jo.
0: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
1: Já vím.
0: Jo, už vím. K čertu.
1: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
0: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
1: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
0: proč? No tak...
1: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
0: Ne, ne, to já si to umožním sám
1: no,
0: sobě.
1: Tak dobře.
0: Hrome.
1: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
0: Jo.
1: To jsem neznal, no a já myslím...
0: To ještě vodku mám.
1: To už vůbec ne. Já...
0: Ne, tak vodks.
1: Silnej výraz od ks?
0: Od ks ještě mám.
1: To si řekni, to klidně.
0: Jo? K sakru.
3: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních

řadech a okamžitě si padly do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
1: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl, tady před lima?
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělali jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne.
1: Já už to mám dost, teďko už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si ne, budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
1: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
1: Řekni to ještě, no, řekni to.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
1: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
1: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
1: Vypadni, děkuji, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
1: já uklidni se, dítě,
0: jenom taková hra, ne?
1: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravenej.
1: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, pač, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já tě budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že a ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Ne, už je má, už je má. Co? Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvejma. Ahoj.
1: To si od mě s tobou,
0: no jasně.
1: Jiří Cízler.
2: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
3: Mohl?
1: Prosím.
3: Yeah.